posloucháš Fresh Radio. Fresh Night.

hrajeme nejlepší old school, který znáš. Fire! Flash!

0: Fresh.
1: Fresh Radio.
0: Hrajeme nejlepší old school, který znáš.
1: Stay fresh all day, every day.

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

0: vidíš to? Ta Honda autoškoly Chmiel už zpomaluje. Můžeme v klidu přejít přechod.
1: A jak to můžeš vědět? Tady na Ostravsku většina řidičů horce nepouští, takže se bojím.
0: Ale ne, nemusíš mít strach. V autoškole Chmiel v Havířově tě všechno postupně a v klidu naučí. Sám jsem u nich úspěšně absolvoval.
2: Vyber si svůj kurz a objednávej na www.autoskolachmiel.cz.
3: Být či nebýt, toť otázka. Ne, ne, jediná otázka, kterou byste si měli klást je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
4: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
5: Ty vogo, T-Rex!
6: Kde?
7: Tamhle!
6: Ten má ale klapy!
8: Je, tam je dinosaurí mláďácko!
9: Mimino Stegosaura!
10: On chodí!
11: On je živý!
8: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
12: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
13: A dívejte, tam je ten velký!
14: Ten má krk až do nebe!
4: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!
15: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.

ten, jsem tam, kde ses nepodíval, s otevřenýma očima, ta tě nemusí zajímat, bitch, zajímá mě jen rodina, bitch, budeš to dokončím, bitch.

Fresh Night.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Jmenuji se Kuba Mazuch a zvu vás na velkolepou tanečně divadelní show Love to Dance, ve které se představím i já, Adriana Mašková, Martin Prager, herec Vladimír Polívka a elita československé taneční scény. Přijďte zažít večer, na který Ostrava nezapomene. 27. září v 18 hodin v multifunkční aule Gong. Vstupenky na koloseumticket.cz. Těším se na vás.
1: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli bezkýdek.cz.
2: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
3: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Party Sud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Party Sud Morava CZ.

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

0: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Party Sud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2 000 korun za večer. Party Sud Morava CZ.
1: Ha, vidíš to? Ta Honda autoškoly chměl už zpomaluje. Můžeme v klidu přejít přechod.
2: A jak to můžeš vědět? Tady na Ostravsku většina řidičů chodce nepouští, takže se bojím.
1: Ale ne, nemusíš mít strach. V autoškole Chměl v Havířově tě všechno postupně a v klidu naučí. Sám jsem u nich úspěšně absolvoval.
3: Vyber si svůj kurz a objednávej na www.autoskolachmiel.cz.
4: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
5: Ty vogo, T-Rex!
6: Kde?
7: Tamhle!
6: Ten má ale klapy!
8: Je, tam je dinosaurí mláďácko!
9: Mimino Stegosaura!
10: On chodí!
11: On je živý!
8: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
12: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
13: A dívejte, tam je ten velký!
14: Ten má krk až do nebe!
4: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury.
15: Hledáte víc než jen 4 stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.

0: Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
1: All day, every day.

0: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.
1: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? beskidek.cz.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši Fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Stolík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku Pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Co budete dělat dnes večer? Televize? Nebo radši soukromé wellness pod hvězdami? Party Sud Morava si můžete sami odvést, nebo vám ho dovezou až domů. A to nejlepší, už od 2000 korun za večer. Klikni na partysudmorava.cz.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Počasí.
1: Dobré ránko na Freši, jak dnes bude? Vypadá to tak, že se dneska dočkáme toho posledního letního dne, protože v průběhu dne se má výrazně ochladit, ale dnešní teploty je 28 až 32 stupňů.
2: Fresh zprávy.
3: Dobré ráno, 6 hodin a také zprávy, které pro vás máme připraveny. Na estakádě je dálnice D48 vedoucí přes Třanovice na Frýdecko-Místecku se od tohoto pondělí budou opravovat mostní závěry. Zhruba měsíc a půl tam bude provoz zúžený do jednoho jízdního pruhu pro každý směr a také se sníží maximální povolená rychlost. O tomto informoval mluvčí ředitelství silnic a dálnic Miroslav Mazal. Znovu zavedení kontrol na státní hranici se Slovenskem se od dnešního rána vyzkoušejí bezpečnostní složky v České republice při 24-hodinovém cvičení. Akce prověří stanovené operační plány na 251 kilometrů dlouhém úseku. Zapojí se do ní přes 600 policistů, 50 členů aktivních záloh a armády a 60 celníků. Zásadní dopravní komplikace policie ale nepředpokládá. Na webu o tom včera informoval mluvčí policejního prezidenta Josef Bocán. No a přesuneme se také ke sportu. Skvělá zpráva z New Yorku. Kateřina Siniaková s Američankou Taylor Towsonovou postoupili do semifinále 4 hry na US Open. Dvojici Kristina Bukasová a Nicole Melicherová zdolali 6-4 a 6-2. Gratulujeme.
2: Zprávy. Fresh zprávy. Doprava.
1: Ano, jdeme taky na cesty a na cestách zdá se, že je klid. Aktuálně nemáme hlášeny žádné dopravní nehody, ať nám to tak vydrží, pokud možno co nejdéle. Mějte dobré ráno, jezděte bez nehod.
2: Doprava.
4: Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu. Ostrava a Šenov.
5: Relax na maximum a ve vlastním soukromí. To není scrollování sociálních sítí, ale oddech a vodní masáž v party sudu. Třeba na vlastní zahradě, s partou, anebo jen romantika ve dvou. Party Sud Morava si jednoduše odvezeš za autem, nebo ti ho přivezou, kam budeš chtít. Cena od 2000 korun za večer. Objednávej na partysudmorava.cz.
6: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskýdek.cz.
7: Kvíz? Naopak! Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
8: Party House Varenská, narozeninová oslava, firemní akce nebo party s přáteli v areálu beach volejbalu na Varenské? No tak určitě! Party House Varenská, vše na klíč s cateringem, bazénem a nejlepšími drinky. Sleduj naše sociální sítě a objednej si termín. Party House Varenská, Golf Park Lhotka. Ať už chcete vyzkoušet golf, adventure golf, potrénovat na drivingu, chippingu, či přesnost na putting greenu, anebo si jen skvěle pochutnat v jedné z nejlépe hodnocených restaurací v Ostravě, tady si svůj relax užijete naplno. Více na golfparklhotka.cz. Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, funpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
9: Bernice Grill and Wine Restaurant v centru Ostravy. Pokud milujete perfektní stejky, skvělé víno a prvotřídní gastronomii, tady jste na správné adrese. Sídlíme na křižovatce Stodolní a Poděbradovi. Restaurace, klub, pršutovar. Adrenalinové zážitky nabízí každý. My nabízíme ty gastronomické. Bernice.
7: Vyhrávej skvělé ceny. Fresh Track. Novinka na Fresh Radio.

0: to jsou rytmy, které prostě všichni známe, jako o tom žádná, jo? To tak je. Justin Timberlake, ale, dobré ráno, no a teď ale, oblíbená, ano.
1: Ano, oblíbená, oblíbený nástroj, Honzo, je to tak, protože tady přišla opět taková vzácná návštěva, že? Ano. Která přišla vystřídat tu naši dámu.
0: No, jako, takže ale jedeme. Pozor, ano. Honziku, ty nevíš, ale dneska to je dáma s velkým D, jak? Ona totiž dneska má velké focení, pozor, jako ona tu dneska není proto, že by měla pracovní povinnosti někde na druhé straně republiky. V žádném případě. Monika Rudová je dneska účastnice focení nového životního stylu. A to je... Já mám normálně jako strach, že ji najdu na titulce nějakého časopisu.
1: Já si říkám, jestli jako půjdu kolem trafiky a na Playboy bude Monika. No, není to tak?
0: No může, pozor, může to být?
1: No třeba nás překvapí.
0: To my jako vůbec nevíme ještě, ale může to být?
1: Kdo ví, co za tím překvapením stojí?
0: Právě, jo. Takže jako necháme se překvapit. Ostatně sledujte sociální sítě Moniky Rudové, protože ona ten svůj příběh o tom, jak se po 40 žena snaží jako obecně vrátit do té formy. A to tak je, ona to uznává, provází právě na svém Instagramu už jako dlouhý rok. A mě to baví, mě ten obsah jako baví, protože ono to není jako jenom pro ženy po 40, vůbec ne. Jasně. A ona to tak i prezentuje. Takže jenom jako z mé osobní zkušenosti doporučuji se na to kouknout, protože ten příběh je vážně zajímavý a dneska to právě svým způsobem jako vrcholí. Víš?
1: No a je takové příznačné, že vlastně dneska takové pánské vysílání, ano. Které vlastně bude věnováno pro dámy.
0: Ano, zejména pro Moniku Rudovou. Takže Moni, dobré ráno, prosím tě, užij si dnešní den a posíláme ti music. Selena Gomez, přejeme dobré ráno, Honza Kuchař, Honza Pernický a raní Bon Appetit.

0: Dobré ranko na Freši, dneska netradičně v takovém pánském rozpoložení bych řekl. Ano, Honza Prednický a Honza Kuchař, to je ten, který tady sem tam přijde s tou harmonikou. Tak věřím tomu, že se máte možná i na co těšit, protože dneska tady máme jedno tématko, ale to si necháme na později.
1: Tak já bych jako chtěl říct, že já už jsem mohl slyšet jo, to, co Honza připravuje na harmoniku v rámci Frešovky a... Bude to dobré, těším se. Mě to jako vždycky baví, protože je to takové jako milé zpříjemnění toho rána.
0: Děkuji.
1: Víš? A je to jako fajn. Jako, tak...
0: No a prozradíme možná tématko? Jo, možná lehce, nebo tak v dalším vstupu.
1: Tak řekni.
0: Je to můžeš. Tak, dneska se ve Frešovce budu věnovat té naší superstar, která zase po nějakém čase vysílá na televizi Nova. Je
1: ano,
0: to tak?
1: Ano.
0: A no, možná si trošičku udělám srandu z některých porotců a hlavně z těch interpretů, kteří tam jsou, tak jestli vás tohle zajímá, tak v průběhu dne se určitě dočkáte nebo rána.
1: Je teda pravda, že já jsem první díl viděl na dvakrát, protože hodina a 50 minut pro mě bylo hodně, to jsem nevydržel. A dneska je středa, to znamená, že dneska večer vychází další castingový díl, no.
0: No a právě proto to téma, jo Honzo, takže vy, kteří máte rádi Superstar, díváte se na to, tak si možná poslechněte dnešní Frešulínu, která vás
1: tak.
0: Čeká někdy,
1: tak
0: někdy
1: nevím, tak,
0: mezi 7 a 8.
1: Tak klidně no. No, nebo já bych to dal klidně jako za chvilku.
0: Že? Jo,
1: ale tak to záleží na tobě, záleží na tobě.
0: Každopádně my ty dobré ráno jezdíte bez nehod, protože jsme hlásili, že aktuálně žádné nehody nemáme, tak ať nám to takhle vydrží.
1: Ano.
0: A mějte dobré ranko.
1: Za chvilku pokračujeme dále, nabídneme třeba nového Jamesa Blunta, nebo taky Johna Summita. Tak dobré ráno, jsme Fresh Radio a raní Bon Appetit.
2: No super.
3: Co no super?
2: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
3: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
4: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
5: Jmenuji se Kuba Mazuch a zvu vás na velkolepou tanečně divadelní show Love to Dance, ve které se představím i já, Adriana Mašková, Martin Prager, herec Vladimír Polívka a elita československé taneční scény. Přijďte zažít večer, na který Ostrava nezapomene. 27. září v 18 hodin v multifunkční aule Gong. Vstupenky na koloseumticket.cz. Těším se na vás.
6: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
7: Ha, vidíš to? Ta Honda autoškoly chměl už zpomaluje. Můžeme v klidu přejít přechod.
8: A jak to můžeš vědět? Tady na Ostravsku většina řidičů chodce nepouští, takže se bojím.
7: Ale ne, nemusíš mít strach. V autoškole Chměl v Havířově tě všechno postupně a v klidu naučí. Sám jsem u nich úspěšně absolvoval.
9: Vyber si svůj kurz a objednávej na www.autoskolachmiel.cz.
10: Být či nebýt? Toť otázka. Ne. Jediná otázka, kterou byste si měli klást je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
11: Hledáte víc než jen 4 stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
12: Bon appetit! Nejčerstvější hity a keci bez umělých přísad. Monika Dudová

0: Dobré ráno na Freši, jediné rádio minimálně v České republice, ve kterém živě zní akordeon, Honzo, je to tak? A proč
1: no,
0: to?
1: No. Myslím si, že jo, jakože tohle...
0: Možná i na světě.
1: Tohle jsme jako jediní, 100% u nás, jo, to je jako pravda, jo.
0: No a proč to říkám, protože dneska mám pro vás Frešulinu, takovou speciální superstárovskou. No a my vás trošičku napneme, protože ona bude v tom dalším stupu, je to tak?
1: Je to tak, je to tak, navíc nebudeme vůbec jako nalhávat, že některé věci na nové superstar nám jako vadí. A jedna z nich, která třeba vadí Honzovi, já to prásknu, jo, no. Je, že Habera ve svých 60 kolika?
0: 64.
1: 64 letech vypadá na 47.
0: Jo, takhle, no já jsem si říkal, no je to tak, no.
1: To ale je jako něco, ale... a to vadí i mně teda.
0: No, a ty jsi mladěs, jo, ale
1: právě.
0: Víš co, já mám podezření, že on má tu modelku a oni tam jako z toho světa berou takové ty různé omlazující věci.
1: Myslíš?
0: No, jasně.
1: Jakože má třeba botox, jo, nebo něco.
0: Já nevím, no tak možná nějaká výživa nebo něco takového.
1: Tak ale nevím, jako,
0: no, tak zkusíme,
1: tak
0: zkusíme Haberovi napsat, že by nám třeba, no. Ale je to tak, no, já jsem se díval na to, kolik mu opravdu je, a když jsem viděl to číslo, tak jsem si říkal senior děda a on vypadá jako úplně jako v pohodě chlap, jo. I doma, moje Eliška říká, tyjo, ten Habera je fakt jako no. No, abyste věděli, tak se díváme na jednu z jeho fotek, vypadá...
1: To je síla.
0: No, je. Vypadá jako, jako Sting v těch nejlepších, jo? Jako,
1: to je síla, no. No, tak co dodat, no, tak to je Palo, to je Palo prostě, no. Tak ten tak prostě jako, a na druhou stranu, abychom nemluvili jenom o Palovi, mně se strašně líbí Eva Farná, přijde mi, že vypadá dobře, všichni říkají, jak je tlustá, prosím vás, proč? Vypadá výborně, ne, fakt vypadá výborně, mně přijde, že vypadá Eva Farná dobře.
0: Vypadá dobře, ale je tlustá, ne?
1: Aha, je dobře, ne. Tak klidně.
0: Ne, ale tak je to milá
1: tak
0: baba.
1: Tak pojďme ke Kelinovi.
0: No, tak jako sympaťák normálně.
1: Mladý kluk, odstavaj mu uši, a tak jako jinak v pohodě, ne?
0: Na tom to nestojí.
1: Jo, no, a prachař?
0: U chlapa už vůbec.
1: A co prachař, no?
0: No, prachař chytrý
1: sympaťák, chytrý chlap, že? A hlavně jako fakt je to sympaťák, má obří charisma, jako v pohodě.
0: Pohotový.
1: No. A Mareš?
0: Tak to je kapitola sama pro sebe.
1: To je tak, o to by byl vstup samostatně, to nemáme čas. Dobré ráno, Frešovka Honzy Kuchaře, už za chvíli, tak buďte s námi.

0: Jonas a taky This is Heaven. A This is Heaven bude teď trošku tady, podle mě, ve studiu Fresh Radio.
1: A taky Honza Prednický a Honza Kuchař. A já se musím zastat trošku té Evičky. Já jsem říkal, že je snad jako, že má nějaké to kýlečko navíc. My musíme říct, že holky, ať víte nebo ne, chlapi to mají docela rádi, jo?
0: Ano.
1: A já myslím, že Evička to má jako dobře, jo?
0: Já to mám na Evičce rád.
1: No.
0: Docela dost rád to mám, tak no. Asi jako tak, no.
1: Ale jdeme na to, co jsme slibovali.
0: Ano, Freshovka Honzy Kuchaře po delší době véteru Fresh Rádia je připravená. Dneska to první ranní část vysílání je převážně o reality show Superstar, která se po 5 letech vrátila na české televize. A my máme na to reakci tady našeho nejpovolanějšího. Prosím, je to tvé.
2: Freshovka. Freshovka. Honzy Kuchaře. Kuchaře.
1: Naskok v rádiu, tak zas hledám téma. A mám ho, bo nová zas Superstar od znova. Když influencer nevyjde, tak jdeš zpívat. Tak říkám se, že se zkusím tež na to podívat. Musím říct, že výkony jsou sem tam překvapující. Na také smrady sotva 20 roku žijící. Ale senioře v porotě se s tím neserum. Sem tam borokům mladým jejich sny beru. No. Však majum zastání u té Farné a Kalina. U tého mladého, co o těch pistaciách zpívá. Jsem už pamětník, co viděl vítězit Langerovu. Tak nevím, jestli se to zaspustím znovu. Tento rok to vypadá spíš na takovou vítězku Horvatovu.
2: Frešovka. Honzy Kuchaře. Kuchaře. Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
3: Ty vogo, T-Rex!
4: Kde?
5: Tamhle!
6: Ten má ale klapy!
7: Je, tam je dinosauří mláďácko!
8: Mimino Stegosaura!
9: On chodí!
10: On je živý!
7: Hoši! Velké řeště s prulískami!
11: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
12: A dívejte, tam je ten velký!
13: Ten má krk až do nebe!
2: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury.
14: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
15: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní. Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show. Bon appetit. Bez nadbytečných kalorií.

0: N1, anebo One Day. BB Rexa, dobré ráno.
1: Dobré ránko, posloucháte radio, na kterém si můžete napsat třeba nějakou píseň. A proč to říkám? Protože tady máme ranní jukebox.
2: Jukebox Fresh Radia.
0: Jukebox Fresh Radia je vaše oblíbená část našeho vysílání, poněvadž vy si přejete to, co byste chtěli slyšet. A my se ptáme s Honzou, co byste dnes ráno chtěli slyšet.
2: Pošli hlasovku 77 337 136.
0: Kdyby si, Honzíku, mohl vybrat jednu věc, kterou by si teď nechal na rádiu zahrát, tak která by to byla? Z tvého repertoáru.
1: Já netuším, no. Jsem tam poslouchám i nějaký ten metal, věř nevěř, takže ono by to tady asi moc jako nezapadlo, jo.
0: Ok, dobře, ale tak jako ne, kdyby jsi fakt jako měl tu možnost, jo. Co teď posloucháš jako nejradši?
1: Musím podívat do Shazamu a hned ti to řeknu, tak vydrž, jo.
0: Ne, tak já držím.
1: A podívám se na ty tygy. Aha. A co se mi líbilo? Počkej. Já jsem si tam vyšazamoval takové ty staré věci, třeba Riddle od Nick Kershaw, samozřejmě.
0: Aha, dobře.
1: To jsou takové ty 80-ky, 90-ky, 80-ky.
0: Tak klidně.
1: No, ale teď je to trošku na vás, takže ne na Honzovi Kuchařovi. A tak posílejte ty vaše tipy, které chcete zrovna teď ráno slyšet.
0: Přesně, ve vaší kreativitě se bez nekladovou, my čekáme na vaše přání.
2: Jukebox Fresh Radia.

0: 6 hodin 54 minut a Juboxy.
1: Jubox Fresh Radio.
2: Ano, a vy jste psali, nebo respektive náš Miguel, náš věrný posluchač, že by si psal jeden song, který je z Ledové královny. My ho samozřejmě pustíme v takové jiné variantě.
0: Ano.
2: No, ale chtěli bychom ho věnovat komu?
0: No vlastně všem, protože Miguel to tam jako jasně řekne, ale počkej, já ještě předtím, jako než pustíme hlasovku od Miguela, bych chtěl poukázat na to, že nám tady ráno chodí těch hlasovek několik, jo. Prosím vás, ale jenom zkontrolujte si někdy to, co posíláte, protože třeba Marcel Kořínek poslal určitě krásnou hlasovku.
2: A nějak nevíme, co máme pustit, že?
0: Ale zní takhle, no.
2: To bude nějaké techno.
0: On podle mě chtěl kabáty třeba, jo. Takže Marceli, zkus to znova. A lépe. No a teď, náš Miguel, ten má přání jasné. A pro koho to bude, komu to bude věnovat, tak to je evidentní. Poslouchej, jo, jako.
3: Hele, chlapci, a co kdybyste zahrali Ledovou královnu? Když má být vedro zase dneska.
2: Teď přemýšlím, aby se to nebralo osobně, víš?
0: Ne, naopak, no. Právě že naopak. Vedro má být, tak ona nás tímhle jako hezky schladí, víš? To je jako, to je dobře vymyšlené. On to jako má dobře vymyšlené.
2: Je to tak, dneska možná jeden z posledních takových jako hitsů. Dneska bude fakt jako teplo, tak si to užijte a schlaďte se tady tímhle songem, který vám posíláme. Čau.
1: Jukebox Fresh Radio.

0: Honza Pernický přejí dobré ráno.
1: Ano, a jdeme na počasí, samozřejmě zprávy a dopravu.
0: Ono by se jako patřilo po této písničce od Demi Lovato, Let It Go, hodilo říct, že dneska bude sněžit, bude zima, bude to na lyže, ale...
1: A nebude, a bude to jinak.
0: Pro vás bude mít trošku jiné informace, no.
1: Je to tak.
0: Tak dobré ráno, pojďme na to, Honziku, jak dneska bude?
2: Počasí.
1: Ano, jak dneska bude ráno a dopoledne většinou jasno až polojasno, ale během odpoledne začne přibývat nějaká ta oblačnost a večer se můžeme dočkat nějakých těch bouřek. Ale nicméně, dnešní teploty 28 až 32, ale zítřek už bude chladnější, protože teploty budou okolo 20 stupňů. Tak si užijte toho dnešního, možná posledního letního počasí a mějte krásný den.
2: Fresh zprávy. Fresh zprávy.
0: Znovu zavedení kontrol na státní hranici se Slovenskem si od dnešního rána vyzkoušejí bezpečnostní složky v Česku při 24-hodinovém cvičení. Akce prověří stanovené operační plány na 251 kilometrů dlouhém úseku. Zapojí se do ní přes 600 policistů, 50 členů aktivních záloh armády a 60 celníků. Zásadní dopravní komplikace policie ale nepředpokládá. Na svém webu to včera informoval mluvčí policejního prezidenta Josef Bocán. Na estakádě dálnice D48 vedoucí přes Třanovice na Frýdeckom Místecku se od pondělí opravují mostní závěry. Zhruba měsíc a půl tam bude provoz zúžený do jednoho jízdního pruhu a pro každý směr bude taky snížená rychlost. Informoval o tom mluvčí ředitelství silnic a dálnic Miroslav Mazal. No a přesuneme se taky ke sportu. Skvělá zpráva přišla z New Yorku. Kateřina Siniaková s Američankou Taylor Twentstovou postoupili do semifinále čtyřhry na US Open. Dvojici Kristina Bakosová a Nicole Melicherová zdolali 6-4 a 6-2. Gratulujeme.
2: Zprávy.
3: Fresh zprávy. Doprava.
1: Ano, jdeme taky na cesty. Dávejte si pozor, aktuálně nemáme hlášenou žádnou dopravní nehodu v rámci našeho kraje, ale když budete vyrážet Porudné směr Havířov, tak za stadionem po sjezdu z mostu dávejte pozor, protože je tam nějaká policejní hlídka, tak ať vás to nestojí nějaké zbytečné peníze. Mějte dobré ráno a jezděte bez nehod a opatrně.
2: Doprava?
3: Doprava!
4: Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu. Ostrava a Šenov.
5: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď. Moje Karolina. Odměny bez čekání.
2: Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Radio. Přinášíme show. Kvíz? Naopak! Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v metropoli.
6: Radegastův Schenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskydské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Chocobos. Nová sladká zastávka v Gate Karolina. Přímo naproti fórum Nová Karolina. Čekají na vás vyhlášené mini palačinky. Ovoce v pravé belgické čokoládě, výborná káva i další sladké speciality, které si můžete vychutnat také na venkovní zahrádce. To vše je Chocobos. Secesní restaurace Ondráž ve Svijarnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Party House Varenská, narozeninová oslava, firemní akce nebo party s přáteli v areálu beach volejbalu na Varenské? No tak určitě. Party House Varenská, vše na klíč, cateringem, bazénem a nejlepšími drinky. Sleduj naše sociální sítě a objednej si termín. Party House Varenská.
2: Vyhrávej skvělé ceny. Bon Appetit. Monika Dudová a Honza Pernický. Bon Appetit.

0: Dobré ranko na Freši, já mám takový nápad, Honzo.
1: Poslouchám.
0: Mám pocit, že dnešní den možná bude takový ten poslední letní, jak jsem zmiňoval jako v počasí, jo? Takže kdo můžete, tak se možná na to

0: Tak jako dívej, všechno sedí, všechno je jako dobře, dobře najeté, bych řekl. Je krásně, svítí sluníčko, je teplo, ano, venku to voní. Já jsem dneska normálně, vonilo to, tak to se hodí.
1: Ty pouštíš La Vie en Rose, jo, to je Život v růžích, tuším, nebo jak se to jmenuje?
0: Oui.
1: Takže kdo, tak jeďte na tom vibe a vyražte si třeba někam k vodě, poslouchejte La Vie en Rose, no a mějte krásné ráno s freshem.
0: Ano, ano. Mimochodem, pokud máte nějaké plány na dnešní odpoledne, tak nám klidně dejte vědět, protože my bychom se tím rádi inspirovali, jo? A my pro vás na oplátku taky máme pozvánku, jak trávit dnešní odpoledne, nebo vlastně možná večer. Tak buďte s námi, za chvilku se to dozvíte. Bonjour!

0: možná bys to ani neřekl, ale tohle je Adéla, která mimochodem je slovenského původu a tento hit se stal opravdu hitem po celém světě.
1: A teď nevím, jestli se mám stydět, ale fakt jako netuším. Jo.
0: Ne, nestyď se, to je úplně normální, ona prostě proslavila se ve Spojených státech.
1: Aha.
0: Tak to je.
1: Ty jsi takový znalec, jo?
0: No, tak já poslouchám někdy Aleše Brunu. A tak to je.
1: On ti působí na takém fajném rádiu, že?
0: Taky jo, fajný synek to je, s takým fajným rádiem vystupuje, no. Je to tak, je to tak. Nicméně my děkujeme za vaše tipy o tom, co dnes budete dělat. Hele, třeba Marie má jasno, ta jde na Kalichovo jezero a bude se koupat, dokud to prostě půjde, protože i ona píše, že dost pravděpodobně to je dneska pro ní poslední letní koupání v tomto roce.
1: Milá Maruško, tak možná se tam potkáme, že bych vyrazil na tom kole opět.
0: Ale,
1: no.
0: Ty, prosím tě. Jak se tady mluví o Marii, tak najednou se jede, co? Jako?
1: No, já se musím pochlubit, já mám jako dva nové zuby. Stalo mě to 20, ale dobrý. Jo,
0: tak tím pádem to bys na Marii mohl udělat dojem, to jo.
1: No, to si píš, dobrý, ne? Ty dva, píš?
0: Vypadá to výborně, ukáž? No, vypadá to skvěle.
1: No, vy nezasvěcení, kteří nevíte, měl jsem jeden takový výlet v Chorvatsku, který mě stal 3 zuby a nějaké ty peníze, naštěstí jsem přežil, tak dávejte na tom kole samozřejmě pozor a možná jako samozřejmě i přilbu. Jo? To po jistých zkušenostech vždycky mám.
0: Je pravda, že dneska jako kolařů a cyklistů bude venku taky dost, protože i pro ně to možná bude jako jeden z posledních teplých dnů, kdy vyrazit na kolo, ale pokud třeba nemáte úplně plány jít se dneska koupat nebo na kolo, tak pozor, my pro vás jednu takovou pozvánku máme, protože soubor Bod divadla dneska od 19.30 vystupuje se svou improvizační show Veřejná generálka na koupališti v Ostravě ve Vřesině.
1: Mám pocit, že s tím divadlem máš něco společného.
0: Máš správný pocit. je to vlastně tak, takže prosím vás, kdybyste dneska neměli co, tak věřte, že to bude podle mě moc fajn večer a bude to v klidu, bude to vtipné, bude to super.
1: No a teď mě tady zrovna Honza přemluvá, že bych tam mohl dorazit s Harmoškou nějak to zahájit, jakože legračně, ale to neslibuju, no tak uvidíme.
0: No, ale no. Tak jako Honzíkovi to vrtá v hlavě, jo, takže prosím vás, napište mu teď tady do rádia, že ano, Honzo, chceme tě tam,
1: jo,
0: protože
1: jo,
0: přijdeme jenom na tebe.
1: A možná i na to divadlo.
0: A možná se podíváme i na to divadlo. No tak jo, tak prosím vás, ještě jednou 19.30, letní koupaliště Ostrava, Sareza, Vřesina, tam budeme a bude to super.
1: No a bude tam prý hodně lidí, ne? Nebo jak tam?
0: Tak to já nevím, kolik tam bude lidí, ale tak jako i kdyby přišlo 10, tak nám je to jedno.
1: Jasně.
0: My máme radost z toho, co děláme, my budeme spolu a tak je to vlastně jako vyhovující.
1: No, ale jdeme dál, zůstaňte na freši, protože za chviličku už se možná půjde soutěžit, tak jak jste zvyklí.
0: Je to tak, je to tak. Tak o tom až potom, ale
1: jo.
0: Tak jo. Nebojte, za chvilku pokračujeme a i kvíz naopak dneska bude.
2: Jmenuji se Kuba Mazuch a zvu vás na velkolepou tanečně-divadelní show Love to Dance, ve které se představím i já, Adriana Mašková, Martin Prager, herec Vladimír Polívka a elita československé taneční scény. Přijďte zažít večer, na který Ostrava nezapomene. 27. září v 18 hodin v multifunkční aule Gong. Vstupenky na koloseumticket.cz. Těším se na vás.
3: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
4: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
3: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
5: Nejlepší snídaňové menu v Metropoli. Bon appetit. Bon appetit. Monika Dudová a Honza Pernický.

0: Viktor Šína taky porodce Superstar Česko 2026 Kelin až na měsíc. Prosím vás, v dnešním ranním jukeboxu měl úplnou premiéru Marcel Kořínek, který nám poslal hlasovou zprávu do studia úplně poprvé.
1: No a on nám napsal takovou opravnou zprávu, že taková premiéra a trochu se mu to nepovedlo, protože no, on možná neměl nějakou Wi-Fi nebo nějaký
0: abychom
1: signál.
0: Abychom jako připomněli, no. Jo, takhle to znělo. Tak, takhle, no. takhle to jako nefunguje.
1: No, ale milý Marcelek říkal, že se opraví, tak nám poslal druhou zprávu a to vám teď pošlem.
2: Zdarec, tak já mám premiéru na Freshy a hned taká ostuda. Nic, borci, chtěl jsem jen poprosit, ať mi tam pustíte nějakého rychlejšího, jako sekačku tam vyberte. Ať to tady trochu žije. Posílám pozdraví z Německa, z Rintelnu.
0: Zdravíme do Německa a jako příhodně mě napadlo prostě proč nepustit skútry.
1: No a Honza vybral fakt jako dobře. No, protože co víc, jako může mít takové kule a já bych to chtěl vidět naživo a budeme mít možnost, protože věřte, nevěřte, 18. září v Ostravě skútr vystoupí. Jo, takže jdeme na to, Marceli, máš to tam, pojď!
0: Skútr!

0: se dělá teplo, už se dělá teplo. Už by to chtělo přemýšlet nad tím, co můžu udělat pro to, abych nemusel o víkendu třeba vařit, že jo? To je jako dobrá otázka a my pro vás máme víceméně řešení.
1: Je to tak, protože vy zrovna dneska třeba nebo respektive v pátek, když postoupíte, můžete zvítězit a můžete vyhrát takový krásný poukaz v hodnotě 2000 korun do jedné úžasné restaurace,
0: ano,
1: která se jmenuje
0: Ondráš, hostinec Ondráš ve Sviadnově u Frýdku Místku.
1: Určitě znáte takovou krásnou budovu, kolem které projíždíte, je to ta stará cesta, že? Z Frýdku na,
0: ano,
1: Ostravu.
0: Ano.
1: A no tak nezbývá nebo stačí, než zavolat do rádia a správně, nebo respektive přesně špatně, zodpovědět pár otázek, které vám dáme.
0: Přesně tak, položíme jich 10 a vy musíte odpovídat špatně, to je ta pointa kvízu. Naopak, my tedy jenom jako teďkom prozradíme, že ta chvíle, kdy na to přijde, bude už za chviličku. Jo? Počítejte s tím, že jakmile uslyšíte signál, který vás vybízí k tomu zavolat do studia, tak prostě volejte.
1: No, tak možná být vámi, tak jsem trošičku ve střehu a poslouchám Fresh Radio, že?
0: 100%. Volume doprava a jedem, jo.
1: No, tak
0: my
1: pojďme,
0: do té doby slíbíme třeba ještě Alana Volkra. Ten bude. A potom
1: se uvidí.
0: Potom se uvidí, potom už třeba budeme soutěžit. Tak držíme palce tomu, komu to dneska vyjde, ať si třeba o víkendu už užije Gábl v Ondráši.
1: Ano, z Ostravy a z Fresh Rádia zdraví Honza a Honza.
2: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
3: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
4: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
5: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Party Sud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Party Sud Morava.cz.
6: Bon appetit!

0: Ano.
1: Je to tak, jdeme soutěžit.
0: Je to tak.
1: A my máme někoho na drátě, kdo tam je?
0: Dobré ráno.
2: Čau, tady Vojta, vám to nazdravit.
1: Ano, zdravíme Vojto, tak jsi připraven, pravidla znáš, jo?
2: Ano, ano.
0: Výborně, já jenom jako pro jistotu, kdyby náhodou poslouchal někdo, kdo neví, Vojtovi z Frýdlantu nad Ostravicí položíme 10 otázek, ten na ně musí odpovídat špatně a když to stihne v rámci jedné minuty, je ve finále, tedy v tom pátečním finále.
1: No a teď mi napadá, Honzo, jakou má šanci, jak to vypadalo v pondělí, v úterý?
0: Jak to vypadá, hele, tak já ti to klidně rád řeknu. Vojta z Havířova pondělí postoupil, včera Aleš postoupil a dneska uvidíme.
1: Tak jdeme na to, Vojto, no já jsem se jenom ptal, jakou má šanci, protože samozřejmě, kdyby včera a předvčerem teda nikdo nepostoupil, tak ta šance je větší.
0: Jasně, no, ale bohužel tento týden to tak není, musíme to nechat náhodě. Připraven, můžeme jít na to?
2: Jdeme na to.
3: Kvíz naopak. Kvíz naopak.
1: Milý Vojto, jak se řekne slovenský polštář?
2: Deka.
0: Výborně. Kdo hlídá v brance?
2: Sládek.
1: Co znamená zkrátka OH?
2: Pivo.
1: Dobře.
0: Ano, správně. Čím hází oštěpař?
2: Bowlingovou kouli.
0: Dobře.
1: Doplň princezna se zlatou?
2: Mierálkou.
0: Výjmenuj alespoň jedno výjmenované slovo pov.
2: Brambora.
1: Kde má kočka fousky?
2: Já si myslím, že na ocasu.
0: K čemu používáme žiletku?
2: Na spaní.
1: Kolik prstů máme na noze?
2: Myslím, že tak aspoň 20.
0: Výborně, a poslední, kde se vyrábí pivo?
2: No, u mě doma.
1: Dobře! Vojto, je to tvoje. Postupuješ do toho pátečního finále. No, tak držíme palce.
0: Je to tak?
2: Super.
0: Hele, když by se to v pátek podařilo, tak máš rád jako prasárny, dal by si třeba Ondráš, jako ten hřízek, Ondráš?
2: Já si myslím, že jsem nám to pivo, co tam mají určitě dobré.
0: Jo, hlavně pivo, jo?
2: Hlavně pivo.
0: No dobrý, no, tak
1: budeme držet palce, ať si pochutnáš třeba na tom Ondráši a hlavně na tom pivu. Dobrý. Díky za zavolání, měj se moc fajn. Čau.
0: Měj se.
2: Ahoj, čau. Čau.

0: vyplo. 7 hodin 55 minut. Za 5 minut 8 hodin máme dalšího finalistu, teda jako musím říct, že tento týden je velmi úspěšný, co se kvízu naopak týče.
1: Ano, musím říct, že docela s přehledem, no ale my tady máme za chviličku zprávy, počasí a dopravu. Samozřejmě, jestli se potýkáte s něčím na cestách, dejte nám o tom vědět.
0: Je to tak? 77337136 telefon nebo WhatsApp tady k nám do studia Fresh Rádia. A mějte na paměti, že vlastně vaší informací pomůžete ostatním řidičům, kteří pojedou třeba stejným místem, že jo?
1: Ano, tak poslouchejte Fresh Rádio a tady Honzu a Honzu.
0: Dobré ráno, přejeme.
2: Bon appetit. Monika Dudová a Honza Pernický. Bon appetit.

0: Počasí. Počasí. Počasí. Počasí.
1: Dobré dopoledne nebo ráno na Freši. Jak dnes bude? Dneska čekáme, že bude ještě teplo, jasno až polojasno. Nejvyšší teploty 28 až 32 stupňů, ale později večer nebo v noci čekáme možná nějaké ty deštíky a bouřky. Užívejte toho dnešního počasí, protože to vypadá, že na nějaký čas to bude poslední takový letní den.
0: Fresh zprávy. Fresh zprávy. Fresh zprávy.
2: Pěkné dobré ráno, 8 hodin a také zprávy. Na estakádě dálnice D48 vedoucí přes Třanovice na Frýdecko-Místecko se od pondělí opravují mostní závěry. Zhruba měsíc a půl tam bude provoz zúžený do jednoho jízdního pruhu pro každý směr a také se snížení maximální povolené rychlosti. Informoval o tom včera mluvčí ředitelství silnic a dálnic Miroslav Mazal. Znovu zavedení kontrol na státní hranici se Slovenskem si od středečního rána, tedy od dnešního rána, vyzkoušejí bezpečnostní složky v Česku při 24-hodinovém cvičení. Akce prověří stanovené operační plány na 251 kilometrů dlouhém úseku. Zapojí se do ní přes 600 policistů, 50 členů aktivních záloh armády České republiky a 60 celníků. Zásadní dopravní komplikace policie ale nepředpokládá. Skvělá zpráva z New Yorku. Ze sportu konkrétně Kateřina Siniaková s Američankou Taylor Twencovou postoupili do semifinále čtyřhry na US Open. Dvojici Kristina Bukasová a Nicole Melicherová zdolali 6-4 a 6-2 na sety. Gratulujeme.
0: Zprávy.
3: Fresh zprávy. Doprava. Doprava.
1: Ano, jdeme aktuálně na cesty. Dávejte si pozor v Dolních Třanovicích, protože je tam srážka dvou osobních aut a konkrétně na ulici Záplotí. No a vy, kteří míříte možná směrem Polanka, tak vy, kteří tam znáte ten přejezd vlakový, tak dávejte pozor, protože tam mají nějaký problém vůbec se signalizací, takže on vypadá, že je zavřený, je tam policie, no a z největší pravděpodobností možná ani neprojedete. Mějte dobré ráno, jezděte opatrně a hlavně bez nehod.
0: Doprava?
3: Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen Pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.
4: Ha, vidíš to? Ta Honda Autoškoly Chmiel už zpomaluje. Můžeme v klidu přejít přechod.
5: A jak to můžeš vědět? Tady na Ostravsku většina řidičů chodce nepouští, takže se bojím.
4: Ale ne, nemusíš mít strach. V Autoškole Chmiel v Havířově tě všechno postupně a v klidu naučí. Sám jsem u nich úspěšně absolvoval.
6: Vyber si svůj kurz a objednávej na www.autoskolachmiel.cz.
7: Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Ano, je to tady. A,
1: jsou to trošku stresy, myslím, já se omlouvám, jo, jakoby vytvořil se mi to dělá.
0: Honzik si odskočil a nějak to špatně načasoval, ale to vůbec nevadí. Já bych chtěl, Honzo, nebo milí posluchači, protože ráno se tady objevila jedna taková frešovka, výjimečně jsem tady jako zase s Harmoškou.
1: Ano.
0: No, já bych chtěl jako trošičku pozbudit, možná někteří slyšeli tu frešovku na téma Superstar. No a já bych chtěl trošičku pozbudit, kdyby to náhodou někdo chtěl slyšet, tak mi prosím napište.
1: No, jako v každém případě, Honzo, chci to slyšet minimálně já ještě jednou, to je jedna věc. Ale druhá věc je, že je to vlastně jako příhodné, protože ano, opravdu Superstar se vrátilo zpátky na televizi Nova po 5 letech a my jsme to ráno s Honzou tak nějak jako zhodnotili. Mluvili jsme o porotě i o moderátorovi a vlastně zhodnocené to tak nějak celé je i v tvé frešovce. Tak prosím vás, pokud byste to náhodou chtěli slyšet ještě jednou, nebo jsou tady noví posluchači, kteří to ráno neměli možnost slyšet.
0: Tak prosím, nějaká odezva, jo? Nějaké
1: stačí
0: povzbuzení.
1: Stačí napsat, ano Honzo, chceme. No, chceme.
0: Pište dámy.
1: Jo, hlavně dámy.
2: Pošli hlasovku. 77 337 136.
1: Prosím vás, ale můžou napsat i pánové. Jako,
0: ano, ano.
1: To není zakázáno, abyste to blbě nepochopili, jo?
0: No, no.
1: Taylor Swift právě teď. Dobré ráno.

0: Řekli jste si o tom, sice teda ve většině případů.
1: Já nejsem úplně jako spokojený, abych ti řekl.
0: Napsali mu, že no jasně, Honzovi tohle maličko vadí, ale no, tak jako promiň.
2: No, tak, ale jo, budíš,
0: musíš to
2: jo.
0: překousnout.
1: A děkujeme, kdo to napsal mimo jiné, taky Roman. Romanovi děkujeme za zprávičky, příště partnerky. No to nevadí, jdeme na to, pojď.
0: Frešovka Honzy Kuchaře. Dneska tedy na téma, které jsme ráno probírali, a to je Superstar 2026. A o tom, jak to vlastně teda celé vnímá Honza Kuchař.
3: Frešovka. Honzy Kuchaře.
1: Naskok v radiu, tak zas hledám téma. A mám ho, Bonova zas Superstar hledá. Když influencer nevyjde ti, tak jdeš zpívat. Tak říkám se, zkusím se na to teď podívat. Musím říct, že výkony jsou sem tam překvapující, na smrady sotva 20 roků žijící. Ale seniori v porotě se s tím neserům. Sem tam po roku mladým jejich sny berům. Však majum zastání u té Farné a Kalina. U toho, znáte ho, mladého, co o těch pistaciách zpívá. Jsem už pamětník, co viděl vítězí Langerovou, tak nevím, jestli se to zas pustím znovu. Tento rok to vypadá spíš na takovou vítězku Horvatovu.
3: Frešovka. Honzy Kuchaře. Ve sběrně na výstavní Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
4: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
5: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
6: Kde?
7: Tamhle.
6: Ten má ale klapy.
8: Je, tam je dinosaurí mláďácko.
9: Mimino Stegosaura.
10: On chodí.
11: On je živý.
8: Hoši, velké řeště s průlízkami.
12: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam.
13: A dívejte, tam je ten velký.
14: Ten má krk až do nebe.
5: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury.
15: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
16: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Partysud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem, nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Partysud Morava CZ.
3: Bon appetit. Metropolitní fresh recept, jak nahodit baterky. Bon appetit. Monika Dudová a Honza Pernický.

0: Original Dan 8.31. Dobré ráno.
1: Dobré ránko na Freši. A my tady máme jednu takovou krásnou zkušenost s Honzou, protože věřte, nevěřte, vy to možná znáte, neřeknu vám nic nového, jo. Ale já tady Honzíkovi zrovna na harmoniku preluduju jednu krásnou francouzskou věc a plesk Facebook mi připomene událost, kde jsem to hrál a je to zhruba 3 roky. Tohle jako není náhoda, jo. No. Ale tak jako sebevědomí mi to tam jako podstrčí a říká si jako co, já si tě tady poslouchám a no víte co, mě spíš zajímá, jak to máte vy, jako všichni to víme, že to funguje.
0: Ano.
1: Ale mě by zajímalo, jakou máte zkušenost, jako a třeba nahoďte fakt jako nějakou úplně exkluzivní, jo, že hledáte, bavíte se o kamnech a naskočí vám tam reklama samozřejmě, jasně. No, na kamna.
0: Ne, je to tak, pozor, já s tebou naprosto soucítím, protože já to mám úplně stejně. Několikrát stačí opravdu třeba poslouchat i text písničky a opravdu potom vidím, že na mě vyskakují reklamy, kupte si tady to, jo, nebo víš, jako jednou zadáš klimatizaci do bytu.
1: Jasné.
0: Scháníš, řešíš klimatizace do bytu. A najednou nemáš pokoj od klimatizací. Prostě no ale poslouchá tě, tvůj telefon tě neustále poslouchá.
1: No, je to trošičku strašidelné, ale víte, co zajímavé na tom bylo, že já jsem to jenom hrál. Jak? On fakt jako diagnostikoval to jako hudbu.
0: Že jsi to ani nehledal, jako.
1: Já jsem to vlastně moc ani nevyslovil, jako jo, ta slova. Ale on na základě té hudby jako vyhodnotil ten příspěvek, který mi tam nahodil.
0: Je to strašidelné. No, je to strašidelné.
1: No, ale jestli vy máte takovou zkušenost, podělte se o ní s námi a se všemi. Já jsem zvědav, jo. Škoda, že tohle téma nepřišlo dřív, protože no.
0: Nevadí, dejte vědět.
2: WhatsApp 77 337 1036.
0: Horší je, když někdo vyhledává nějaké jako
1: co?
0: Peprné věci a pak najednou z ničeho nic, ježiš, to je model.
1: Já nevím, proč mi na tom Instagramu vyskakují pořád ty baby. No.

0: to je novinka Fresh Track na Fresh Radio, který vám hrajeme jako první rádio v českém éteru.
1: Ano, a posloucháte Honzu a Honzu a my jsme najeli na takové ožehavé téma.
0: Pozor,
1: a
0: vy nejste jediní, kdo nás poslouchá, vy ne.
1: Ne. A najeli jsme na takové téma, kdy vás telefon prostě odposlouchává a je to tak. A my jsme si to dokázali ve studiu, protože se nám stala tak až neskutečná věc. No a ptali jsme se vás, jak to teda jako máte a máte.
0: Ano, no, hele, a... Tomíno, jo, třeba Tomíno, poslouchej.
2: Pokud nás tady ten telefon poslouchá, předvádí nám tyhle věci a nabízí, tak by bylo fajn pořád mluvit o tom, jaký jsou ty čísla do sportky. Tak jaký jsou ty čísla do sportky, prosím tě, jaký vyhrajou, no tak tohle je třeba zkoušet. A ano, pak to třeba vyjde.
1: No, Tome, děkujeme za příspěvek, já to budu zkoušet celý týden, uvidíme, ale on, no a tohle asi nebudu jako vědět, no ale...
0: A tak co ty víš, no. Co ty víš, a sportka, pojďme, nastav, kde máš telefon, tak a pojď, mluvíme do tohle, sportka, čísla výherní, čísla sportky, výherní čísla sportky.
1: Alespoň milion.
0: Milion korun, chci na účtě milion korun, čísla do sportky.
1: No uvidíme, my vám, nebo Honza vám, respektive možná zítra řekne, jestli, nebo po týdnu třeba, jestli to klaplo.
0: Jo, no, ne, to vám právě neřeknu, to už tady nebudu, na Barbarosu budu někde.
1: Dávejte si pozor, protože fakt ten telefon o vás ví dneska všechno. Jo, ale vy to víte. Neřekli jsme vám žádnou novinku, ale stejně je to trošičku takové jako strašující, no.
0: Buďte prostě opatrní. Ten svět kybernetických životů nás všech je prostě někdy nebezpečný.
1: No vidíte, co všechno se dozvíte na rádiu. Rádiu, že?
0: No, na rádiu. Jedeme, teď reklama. Reklama, ať máme z čeho žít.
3: Kvíz? Naopak! Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
4: Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Golf Park Lhotka. Ať už chcete vyzkoušet golf, adventure golf, potrénovat na drivingu, chippingu, či přesnost na putting greenu, anebo si jen skvěle pochutnat v jedné z nejlépe hodnocených restaurací v Ostravě, tady si svůj relax užijete naplno. Více na golfparklhotka.cz. Bernie's Grill & Wine Restaurant v centru Ostravy. Pokud milujete perfektní stejky, skvělé víno a prvotřídní gastronomii, tady jste na správné adrese. Sídlíme na křižovatce Stodolní a Poděbradovi. Restaurace, klub, pršutovar. Adrenalinové zážitky nabízí každý. My nabízíme ty gastronomické. Bernie's. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, funpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér.
3: Vyhrávej skvělé ceny!
5: Jmenuji se Kuba Mazuch a zvu vás na velkolepou tanečně-divadelní show Love to Dance, ve které se představím i já, Adriana Mašková, Martin Prager, herec Vladimír Polívka a elita československé taneční scény. Přijďte zažít večer, na který Ostrava nezapomene. 27. září v 18 hodin v multifunkční aule Gong. Vstupenky na koloseumticket.cz. Těším se na vás.
6: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. HousePro.cz. Odborníci na ochranu fasád. Moje auto mě reprezentuje.
7: Automička IMO.
6: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
7: Automička IMO.
6: Perfektně umyté auto od 109 korun.
7: Automička IMO.
6: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
7: Automička IMO.
6: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
8: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: Fresh Radio.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Nobody, Jasmine Thompson, Felix Jan taky, Honza Kuchař, ano, ano, je to on.
1: Dnešní ráno jsme měli takové pánské, dneska bez Moniky, Honza a Honza, Honza Prednický a Honza Kuchař.
0: A jak jsme si to užili?
1: Ano,
0: že?
1: Užili jsme si to náramně. Frešovku, já nevím, všechno jsme probrali, superstary, jako poslouchání Velkého bratra a tak. Doufám, že jste si to užili taky. No a užijte si taky dnešní počasí, protože vypadá to, že dneska nás čeká takový jako poslední letní den, takový
0: poslední, poslední summer day, prostě, je to tak, hele, ale to nevadí. Ještě by mělo přijít takové to babí léto, takže nebojte, jako dobře bude, ale dneska opravdu ty poslední tropické teploty a dny, je to tak.
1: Ještě jednou mějte krásný den, užijte si ho, pokud možno nechoďte do práce nebo utečte dřív, no a poslouchejte Fresh Radio.
0: Ano, a ještě jednou připomínáme, že kdo by chtěl, tak večer se vidíme na letním koupališti v Ostravě ve Vřesině na Sareze, kde od 19.30 hrajeme s Bod divadlem improvizační show Veřejná generálka.
1: Ano,
0: tak se na vás budeme těšit.
1: Největší hvězda Honza Prednický vás tam rád uvidí a možná za ním přijde i ten druhý.
0: To bude největší hvězda. Tak večer, čau.
1: Čau. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: nejen tak, ale po Italsku. Krásně, no.
1: Počasí. Počasí. Počasí. Počasí. Počasí.
0: No a dneska bude jako v Itálii, protože čekáme, že bude teplo, bude výjimečně teplý den, můžeme říct si tropický teploty 28 až 32 stupňů, ale později odpoledne k večeru se zatáhne a večer čekáme možná i nějaké ty bouřky.
1: Fresh zprávy. Fresh zprávy. Fresh zprávy.
2: Znovu zavedení kontrol na státní hranici se Slovenskem si od dnešního rána vyzkouší bezpečnostní složky v Česku při 24-hodinovém cvičení. Akce prověří stanovené operační plány na 251 kilometrům dlouhém úseku. Zapojí se do ní přes 600 policistů, 50 členů aktivních záloh armády České republiky a 60 celníků. Zásadní dopravní komplikace policie ale nepředpokládá. Na estakádě dálnice D48 vedoucí přes Třanovice na Frýdecko místě se od tohoto pondělí opravují mostní závěry. Zhruba měsíc a půl tam bude provoz zúžený do jednoho jízdního pruhu. A taky samozřejmě bude snížena maximální povolená rychlost. O tomto informoval včera mluvčí ředitelství silnic a dálnic Miroslav Mazal. No a přesuneme se také ke sportu. Skvělé zprávy přichází z New Yorku. Kateřina Siniaková s Američankou Taylor Tomencovou podstoupili do semifinále 4 hry na US Open. Dvojici Kristina Bukasová a Nicole Melicherová zdolali 6-4 a 6-2. Gratulujeme.
1: Zprávy.
3: Fresh zprávy. Doprava.
0: Ano, jdeme taky na silnice. Dávejte si pozor na ulici 17. listopadu. Je to v Porubě samozřejmě Takři, která a v momentě nebo v místě, kde se kříží s Hrudnou. Dávejte pozor, protože je tam střet 3 osobáků. Jinak hlášeno nic nemáme. Jezděte bez nehod, opatrně, pomaličku a možná dneska i s klímou, že? To tak vypadá. Ještě jednou dobré ráno a krásné dopoledne z Fresh Rádia.
1: Doprava?
3: Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Rádiu vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu. Ostrava a Šenov.
4: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
5: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
6: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
5: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
7: Co budete dělat dnes večer? Televize? Nebo radši soukromé wellness pod hvězdami? Party Sud Morava si můžete sami odvést, nebo vám ho dovezou až domů. A to nejlepší, už od 2 000 korun za večer. Klikni na partysudmorava.cz.
1: Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh v Ostravě 886 a 103.6 FM.

0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: Dve generácie takmer rovnaká tvár. Viete, ktoré herečky majú svoje slávne dvojničky? Tak ak vás to zaujíma, samozrejme, na Freši zdraví Marika v Škandále. Hovorí sa, že každý z nás má na svete jedno vzdialené dvojča. Pri niektorých dnešných hollywoodských celebritách totiž stačí jediný pohľad a hneď vám napadne známa herečka. Niekedy za to môže úsmev, inokedy oči, obočie či celkový výraz tváre. Jednou z herečiek, pri ktorých si fanúšikovia podobnosť všimli okamžite, 24-ročná Ella Rubin. Po úspechu seriálu Sterling Point ju začali prirovnávať k mladej Julie Roberts. Spája ich široký úsmev, výrazné obočie a gaštanové vlasy, ale neskutočne. Iní v Elle zase vidia črty Anne Hathaway, alebo taká Zendaya a Catherine Zeta-Jones, či Jennifer Lawrence a Helen Mirren, Lily Collins a Audrey Hepburn a dám ešte jednu dvojicu, Sofia Vergara a Sofia Loren. Tak neviem, či našli iba rovnaké fotky, alebo sa im tá podoba tak podarila. No, skutočne neskutočné dvojničky.
0: Skandál s Marikou.
2: No, super.
0: Co no super?
3: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
0: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz Ostrava Mariánské hory Javorsky.cz
4: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
5: Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být s Fresh Radiem. Napište na reklama @freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Na Freši stále zdraví Marika, pokračujeme a ideme na ďalšiu krásku. Roky bojovala za rodinu, no nakoniec prišla krutá rana. Zuzana Belhorcová otvorene totiž prehovorila o nevere a ponížení. Čo bolo pre ňu najhoršie? No, známa blondínka sa dokázala pred ostatnými pretvárať a fungovala, ako by sa nič obvyklé a neobvyklé neudialo. Prioritou pre ňu nebol vlastný život, ale snaha chrániť ostatných členov rodiny vrátane svojich detí. Ako sama uviedla, iné správanie by bolo nie fér ku všetkým. V obrovskej skúške pre ňu predstavovali aj najväčšiu vzporu ľudia z úzkeho kruhu. Zatiaľ, čo pred rodičmi bolesť maskovala, tajomstvo zverila svojej sestre, ktorá jej bola okamžite k dispozícii. A hoci psychickú záťaž zvládla najmä vďaka rodinným väzbám, obrovské sklamanie prišlo pri pohľade na ľudí z jej bezprostredného okolia na Tenerife. Ono sa totiž ukázalo, že o partnerových záletoch všetci vedeli a ona úplne žila v nevedomosti. Vedel to vraj celý ostrov, len ona to nevedela. Tak ale už to má za sebou. No a je dobré tie staré krivdy hodiť úplne za hlavu aj ďalej. Veď to je vlastne to jediné, čo vás nakoniec bude držať nad vodou, či?
1: Skandál s Marikou.
2: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
3: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
4: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
5: Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
6: Fresh Radio. Ostr-

0: Růžový son. Největší výběr potěšení pro všechny.
1: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
2: Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Doprava. Doprava.
1: Dámy a přátelé, dobré dopoledne. Žádná nehoda, tak nemám co říkat, tak jsem vás aspoň hezky pozdravil, ne?
2: Doprava?
0: Doprava. Ať už vás čeká cesta do práce, za rodinou nebo na dovolenou, myslete na bezpečné obutí. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio přiváží K&K Pneu. Díky objednávkovému systému si přesutí domluvíte online. Více na rajpneu.cz. K&K Pneu. Rychle, férově a vždy s úsměvem.

0: Jmenuji se Kuba Mazuch a zvu vás na velkolepou tanečně divadelní show Love to Dance, ve které se představím i já, Adriana Mašková, Martin Prager, herec Vladimír Polívka a elita československé taneční scény. Přijďte zažít večer, na který Ostrava nezapomene. 27. září v 18 hodin v multifunkční aule Gong. Vstupenky na koloseumticket.cz. Těším se na vás.
1: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
2: Být či nebýt, toť otázka. Ne, ne, jediná otázka, kterou byste si měli klást je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
4: Ty vogo, T-Rex!
5: Kde?
6: Tamhle!
5: Ten má ale klapy!
4: Je, tam je dinosauří mláďácko!
6: Mimino Stegosaura!
5: On chodí!
7: On je živý!
4: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
5: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
7: A dívejte, tam je ten velký!
6: Ten má krk až do nebe!
3: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!
8: Fresh Radio.
9: Reklama, která funguje! Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio.

Jedna z takových těch negativních součástí života je bohužel smrt, že jo? A dost často lidé umírají dříve, jako jsou takové věky, kdy už si člověk řekne, no tak asi OK, třeba nějakých 75 a nahoru. I když, jak jsem nedávno četl, za posledních 50 let se ten věk celkem výrazně zvýšil, takže za dalších 50 let bude ještě vyšší zřejmě. Ale teď mám špatnou, smutnou zprávu, tedy leď přečeno z Rakouska, kde rakouská média dneska ve velkém oznamují, že jim zemřela Miss z roku 2024 Lucia Zizic. A když jsem teda pátral, co se stalo, tak protože ve 22 letech tuším, že je měla, se opravdu nemá umírat, tam jako není co jiného k tomu říct. Tak u ní to bylo asi dáno celkově, protože se narodila s vrozenou vadou srdeční chlopně a dokonce už za ten relativně krátký život podstoupila 7 operací srdce. No. Lékaři dělali, co mohli, ale příroda prostě rozhodla po svém. Fresh Radio. Jsme metropolitní rádio.

0: Ještě stále novinková spolupráce YouTube, co jde poznat na první dobrou, a s ním jim taky Martin Garrix. Dali dohromady dva rozdílné světy, tedy vyloženě EDM-kové muziky, elektronické muziky a takových těch klasických, dneska se dá říct, rockerů. A dokonce ten song se líbí i hudebním kritikům, kteří dost často v případě taneční muziky okamžitě hážou jedy, klacky a podobné věci, tak tady chválí, že Martin Garrix dokázal jakoby na jednu stranu sebe upozadit, daleko více tam vytáhnout ty YouTube, ale přesto všechno to skvěle šlape. Jo, souhlasím, i když nejsem úplně fanda EDMka, tak tohle zní dobře.
1: JJ na Fresh Radio každý všední den od 10 do 12.

0: Freshmanie. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Party House Varenská. Narozeninová oslava, firemní akce nebo party s přáteli v areálu beach volejbalu na Varenské? No tak určitě. Party House Varenská. Vše na klíč s cateringem, bazénem a nejlepšími drinky. Sleduj naše sociální sítě a objednej si termín. Party House Varenská. Radegastův Šenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskidské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Bernice Grill and Wine Restaurant v centru Ostravy. Pokud milujete perfektní stejky, skvělé víno a prvotřídní gastronomii, tady jste na správné adrese. Sídlíme na křižovatce Stodolní a Poděbradovi. Restaurace, klub, pršutovar. Adrenalinové zážitky nabízí každý. My nabízíme ty gastronomické. Bernice.
0: Vyhrávej skvělé ceny.

0: teď nabízím takovou jakože odlehčující informaci. Možná můj oblíbený automotosloupek v uvozovkách, tip na nákup nového dopravního prostředku do vaší firmy nebo do domácnosti. A pobavilo mě to, protože jsem ráno objevil na Facebooku takový jakoby, no v podstatě inzerát, tak jsem si rychle udělal screen. A normálně dá se aktuálně koupit tank. Jo, klasický tank, tak jak to slyšíte, ten, který stojí třeba tady v Ostravě naproti mostu přes Ostravici, přes u Sýkorova mostu. A je to tank T-34/76, jako samozřejmě funkční, ale omezená ta zbraně a takové věci tam nejsou. K vidění je u Brna, dokonce je tady napsáno pravidelný účastník válečných a vzpomínkových akcí. Kolik si myslíte, zkuste si teď sami pro sebe tipnout, kolik si myslíte se dá pořídit takový tank? Já, když jsem se potom zpětně zamyslel, asi bych nedokázal vůbec střelit, jakou cenu, protože nemám představu, jestli to má hodnotu jako železo, nebo to má hodnotu sběratelskou, což možná pro někoho jo. A tím, že on tam myslím dokonce ten majitel píše v popisu, že vlastně podvozek je originál, ale věž je replika kvůli toho právě, že tam nesmí být ty zbraně a podobné věci. Ale i tak, jakože to minimálně umí pustit páru z toho, tak s tím asi dělá show na akcích. No a teď ta cena, jo? 4 miliony. Za 4 miliony se v Brně prodává tank. A teď víme, či nejde o to Brno, jde o tu cenu. Mně to přijde dost. Do sběrny se to nevyplatí. Před barákem s tím sice zaparkujete, ale sousedí budou asi trošičku na nervy. Ale tak jako zase, když to postavíte před svou firmu, tak reklama jako blázen.
1: Buď fresh!

0: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
1: No, super.
2: Co no, super?
1: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
2: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz. Montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
3: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
0: Moje auto mě reprezentuje.
4: Automička IMO.
0: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
4: Automička IMO.
0: Perfektně umyté auto od 109 korun.
4: Automička IMO.
0: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
4: Automička IMO.
0: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
5: Relax na maximum a ve vlastním soukromí. To není scrollování sociálních sítí, ale oddech a vodní masáž v party sudu. Třeba na vlastní zahradě, s partou, anebo jen romantika ve dvou. Party sud Morava si jednoduše odvezeš za autem, nebo ti ho přivezou, kam budeš chtít. Cena od 2000 korun za večer. Objednávej na partysudmorava.cz.
6: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
7: Ha, vidíš to? Ta Honda autoškoly Chmiel už zpomaluje. Můžeme v klidu přejít přechod.
1: A jak to můžeš vědět? Tady na Ostravsku většina řidičů chodce nepouští, takže se bojím.
7: Ale ne, nemusíš mít strach. V autoškole Chmiel v Havířově tě všechno postupně a v klidu naučí. Sám jsem u nich úspěšně absolvoval.
8: Vyber si svůj kurz a objednávej na www.autoskolachmiel.cz.
9: Fresh Radio.
10: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
9: All day, every day.

Roboti jsou hitem letošních let, nebo současných let, lépe řečeno. Už čím dál více se podobají lidem, takový ti humanoidní. A čím dál více taky zlobí. Na to, jak jich je relativně zatím málo různě po světě, jako v nějakém viditelném použití. Tak ty zprávy jsou časté. No tak teď zase jedná pro změnu z Ruska, kde v obchodě s elektronikou v Saratově mají taky takového humanoidního robota, který tam má jakože bavit personál a podobně. No tak pobavil trošku jinak, protože jeden ze zákazníků do něj nechtě strčil, zřejmě nechtěl, nebo možná schválně, těžko říct, to už se tady nepíše. No a robot nejdřív jakože nic, ale po nějakých 2-3 sekundách tu akci vyhodnotil jako útok a normálně se postavil do obraného postupu jako z nějakého karate filmu a začal rukama, nohama mydlit kolem sebe. A tak úspěšně, že dokonce i obsluha toho obchodu se nějakou dobu nedokázala dostat k vypínači, aby ho prostě vypnula. No, jako ta budoucnost je čím dál lepší, že? Posloucháš Fresh Radio.

0: Doprava. Doprava.
1: Ani jsem se nevšiml, že už je tolik hodin, takže 11 vyšitá, dokonce minutka k tomu. Na cestách ku podivu stále panuje nezvyklý klid. Na to, že je středa, je venku opravdu krásně, tak hleda, že už by všichni byli u vody. Ale podle toho, jak to vidím z okna, tady provoz nedalekých cest, tak to pořád sviští. Coming.

0: Doprava. Nejnovější informace z dopravy vám přináší K&K Pneu. Protože na cestách rozhoduje jistota. K&K Pneu má skladem pneumatiky pro všechny vozy. Dělá odborný servis a jejich tým vám vždy poradí. Ostrava a Šenov nebo rajpneu.cz. Tam začíná bezpečná jízda.
1: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
2: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: No, super.
4: Co no super?
3: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
5: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
6: Drajva. Bezpečný domov i pracoviště.
7: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
6: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
8: Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Ještě jedno okno do světa umělé inteligence, tentokrát je pozitivní, vědecké doslova do písmene. A autoři a tvůrci nebo vlastníci OpenAI tvrdí, že jejich systém našel řešení takzvaných Navier-Stokesových rovnic a důkaz následně formalizoval a ověřil v systému Leon. Je to zajímavé tím, že lidé se snaží 90 let prokázat smysl těchto rovnic a stále se to nedaří. A tenhle ten OpenAI za pomocí okolo 10 000 agentů, těch bootů, nebo botů tedy, tak ten 90-letý nevyřešený problém měli zvládnout za 88 hodin. A zatím to tady věci jakože studují, ale vypadá to podle prvního hlasu, že záhadu skutečně se podařilo rozlousknout. A ta podstata těch rovnic je taková, že se tam analyzují jakoby pohyby částic. Je tady třeba přirovnání, že když vezmete sklenici vody a roztočíte v ní lžičku, tak voda se začne pohybovat, vznikne vír a jednotlivé části kapaliny se ovlivňují navzájem. No a jedna část se pohybuje rychle, jedna pomalej, jo? Logicky známe to z té sklenice, když to roztočíme. A právě tyhle rovnice mají nějak vypočítávat, jak to funguje. No. Na nákup rohlíku to asi nepoužijeme, ale asi je to určitě něčemu dobré.
1: Jirka Javorský je fresh. Buď taky.

0: Fresh. Novinka na Fresh Radio.
1: A to si dáme za chvilku, protože teď jsem objevil zase jednu čerstvou zprávu, která tak nějak, nebo vnímali jsme ji asi všichni. Už je to pár let, kdy vznikl v Česku historicky největší lesní požár v té části zvané České Švýcarsko. No a vím, že nějak z kraje roku už se konečně řeklo, jo, může za to ten jeden dobrovolný hasič. A já osobně jsem dobral jako ukončený případ a tím panem uzavřeno, vyřešeno. No, jenomže ne. On se odvolal a teď je tady dnešní rozhodnutí, soud definitivně osvobodil pana Lobotku v kauze založení požáru v Českém Švýcarsku a podle soudce neexistují důkazy o Lobotkově vině. On samozřejmě celou dobu tvrdil, že ne. Nejdřív se si teda přiznal, ale pak řekl ne, to bylo jakože omylem a podobně. No, zvláštní, psychologové, kteří se na něj koukali, tak říkali, že má takové trošku rysy té historionské poruchy osobnosti. A obzvlášť, když někdo řekne nejdřív ano, to jsem byl já, a pak ne, já jsem se spletl. Už to je samo o sobě divné, že jo? Tak zatím nic. Let's go.

0: Buongiorno amici. Ciao Max Tara, nabízí fantastické italské obleky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
1: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web STK-ostrava.cz.
2: Jirka a Javorský. Pondělí.

No, název tohoto songu bych si asi teď vypůjčil Good Luck, který je hodně štěstí. A následující informace je spíše, nebo je veselá, zajímavá a určená primárně fandům slavného toho seriálu animáku městečku South Park. Protože se chystá 29. řada, ale bude zásadní změna, seriál se přejmenuje. A ten důvod je normálně, to si člověk řekne, jako v jaké době žijeme. A vemu to zase z jiné strany. Je to pár dnů, kdy Donald Trump oznámil, že vlastně chce přejmenovat jezero Ontario na jezero Amerika. A dokonce, já jsem to tak nějak jakože přečetl, informaci jsem následně hned pustil z hlavy. Ale je to už tak, že i Google, i Apple ve svých mapách pro americké návštěvníky už skutečně to jezero se v těch mapách aktuálně jmenuje Amerika. Jo? To si řeknete, tak jsou normální? No jsou to Američani, že jo? A jelikož autoři South Parku dlouhodobě bojují proti Trumpovi, dokonce i v jednom díle byl v pekle se satanem, tak se rozhodli, že 29. řada se nebude jmenovat South Park, ale South America. Naprosto vážně. No, dobrá reakce, ale otázka je, jestli to projde dál, protože si myslím, že fandové se zasmějí, ale pak to si nebudou chtít přejmenovat. House na Fresh Radio. Buď fresh. Fresh.

0: Freshmanie. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Secesní restaurace Ondráž ve Svejadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Chocobos. Nová sladká zastávka v Gate Karolina. Přímo naproti fórum Nová Karolina. Čekají na vás vyhlášené mini palačinky, ovoce v pravé belgické čokoládě, výborná káva i další sladké speciality, které si můžete vychutnat také na venkovní zahrádce. To vše je Chocobos. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Golf Park Lhotka. Ať už chcete vyzkoušet golf, adventure golf, potrénovat na drivingu, chippingu, či přesnost na putting greenu, anebo si jen skvěle pochutnat v jedné z nejlépe hodnocených restaurací v Ostravě, tady si svůj relax užijete naplno. Více na golfparklhotka.cz.
0: Vyhrávej skvělé ceny!

0: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
1: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Partysud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem, nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Partysud Morava CZ.
2: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
3: Fresh Radio.
4: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
5: All day, every day.

0: Je tady konečný účet za požár, který vznikl v noci z pondělí na úterý v kladenském Lidlu. A podle odhadů předchozích se odhadovala celková škoda na 120 milionů. No a je tady čerstvý finálový výsledek. Skočila ještě o 50 nahoru, takže škoda 170 milionů korun. Už se taky ví nějakou dobu, že vlastně příčinou byla chyba na elektroinstalaci. Vybavila se mi slavná to scénka s Jáchymem Hodirostroje. Vinou byla vadná elektronka PCE, blablabla. No, jeden malý zkrátík a 170 milionů rázem ejchuchu.
1: Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh i na Přinecku. 106.5 FM.

Objevilo se takové mezigenerační srovnání, jak na tom jsou dneska mladí lidé versus jak na tom byli mladí lidé před 20 lety. To znamená něco jako já. No dobře, u mě tak před 40 lety. A výsledek je takový, že mladí, dnešní mladí lidé se mají obecně lépe, než se měli mladí lidé před 20 lety, ale naopak, co je problém, tak bydlení. No, ten problém bude čím dál větší. Ale jinak musím potvrdit z vlastní zkušenosti dvou dcer doma, že mladí lidé se dneska mají neskutečně dobře. To takový veget, co mají dneska děcka, to jako jedináček, já jsem byl cepovaný, ale samozřejmě v dobrém slova smyslu. A dneska to nehne ani prstem, naprosto vážně. Pořiďte si děti, výborný nápad.

0: Doprava. Doprava.
1: A zrovna teď koukám na nehodu, která sice se stala jinde, ale jako je to radost, když vyklopíte nechtě traktor, nezvládnete zatáčku, tak malá škoda a rázem 1 milion. Malá škoda na traktoru, no jo, no, jsou to drahé věci. Tak, 12. hodina se blíží, v regionu máme dvě nehody, jedna je na Novém Jičíně, respektive u Novojičínska, když si žijete z rychlostní silnice na Starý Jičín, tak na Císařské ulici osobně auto se zdí. Mě zajímalo, kdo komu nedal přednost, jestli zeď třeba vyhrála. No, zeď vyhraje vždycky, co si budeme povídat. A druhá nehoda v Ostravě, Nádražní ulice, u zastávky Stodolní, dvě osobní auta.
2: Doprava.
0: Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu. Ostrava a Šenov.
2: Fresh Radio. DAB FM anebo apka. Fresh je všude.

0: právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
1: Ty vogo, T-Rex!
2: Kde?
3: Tamhle!
2: Ten má ale klapy!
1: Je, tam je dinosaurí mláďácko!
3: Mimino Stegosaura!
2: On chodí!
4: On je živý!
1: Hoši! Velké řeště s prulískami!
2: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
3: A dívejte, tam je ten velký!
2: Ten má krk až do nebe!
0: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury.
5: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
6: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
7: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli bezkýdek.cz.
8: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
9: Siesta.

0: 12 po 12, dneska je 9.9. To máme krásnou souhru čísel. Dneska 9.9., pokud si dobře vzpomínám, tak kdysi dávno se slavil Den horníků. My se k tomu dneska určitě dostaneme. Rozhodně vás pro tuto chvíli zdraví Martin. Přeju dobrou chuť, pokud zrovna obědváte, dejte si něco dobrého. Já jsem měl třeba dneska buchtičky s krémem. Možná rok jsem ji neměl. Je to pro mě strašně dobrá dobrota. Byť teda si nepamatujeme, nebo nemáme spíš moc rádi jídla z jídelen, školní družina a tak dále. Tak zrovna ty buchtičky tak nějak ve mě zůstaly, že je to pro mě skoro jako topovka ve sladký jídlech. Tak dobrou chuť a pěkné odpoledne.
1: Posloucháš Fresh Radio.

0: No, když jsem zmiňoval v tom minulém stupu, že vlastně každý z nás, nebo myslím si alespoň, že každý z nás si nese nějaké takové to špatné z té školní jídelny. Jo, všichni jsme tam chodili, nebo většinou. Já si pamatuju, že my jsme tenkrát měli takové ještě papírové stravenky a buď jsme to jako vykšeftovali za něco jiného, anebo jsme na ten oběd šli, ale prostě každý z nás má v sobě zafixováno jedno to jídlo, které prostě do dneška i po 30-40 letech prostě nemusí. Já když teda dlouho vzpomínám, tak na první místo bych rozhodně dal teda v naší školní jídelně v Porubě, tenkrát to byla Fučíková ulice 831 číslo školy, tak tam prostě do dneška mi jako zůstalo v hlavě dušená mrkev s hráškem a bramborem, který skoro ani nevypadal jako brambory, ono to byla taková nějaká žlutá hmota, k tomu nějaký flák masa, ale prostě ta břečka té mrkve s tím hráškem, do dneška to prostě nejím, i když doma se třeba udělá domácí, chutná to úplně jinak. Tak někde v tom mozku to je zafixováno, že prostě tohle to ne. Pak tam byly takové ty různé omáčky, uho, nebo jak se tomu říká, že to prostě nemá ani chuť, ani tvár, ani barvu, prostě nějaká univerzální omáčka, která zůstala třeba z předchozího dne a jednou to byla jako hovězí omáčka, po druhé z toho udělali řípkovou omáčku, pořád to samý, takže taky úplně jsem to jako nemusel, k tomu hovězí maso, tak to většinou mělo takové ty žíly, jo, víte, jak to nemůžete rozkrát, prostě honí se to po talíři, rozvařená rýže, jo, to byla klasika úplně, no a teda za mě aspoň vždycky, když jsme měli takové to okýnko, kdy se to nádobí potom vracelo, tak tam stála přísná paní učitelka a kontrolovala, co vlastně vracíte, proč to vracíte. Většinou vás jako poslala zpátky se slovy, ale děti v Africe mají hlad, což bylo přesvědčující a museli jsme to dojíst.
1: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Party Sud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Party Sud Morava CZ.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

Když se tak dívám z okna studia, tak venku je nádherný letní den, protože stále máme ještě léto až do 21. nebo 23. září, kdy potom přichází podzimní dny, tak stále léto. Maximálně dneska možná až 1.30 kolem 15. hodiny, teď tam máme 29, no ale díval jsem se na předpověď a nemám vůbec dobré zprávy. Pokud půjdete na noční, anebo třeba někam pařit do nějakého restauračního zařízení, tak by možná nebylo špatné si přibalit deštník, protože kolem půlnoci už by mělo začít pršet, nad ránem dokonce jenom 12 stupňů a potom dále přes den nějakých 19, zítra, pozítří, takže nic moc teda nás nečeká. A když jste se díval na nějaké teplotní rekordy v pražském Klementinu, tak si představte, že v roce 1947 bylo 32,2, takže ještě o nějaký stupeň a něco více. No a nejchladnější 9. září bylo v roce 1885, kdy bylo v pražském Klementinu 4,6 stupňů. No ale pokud bychom vzali takové ty mrazové doliny na Šumavě, tak tam to bylo možná ještě o něco chladněji. Určitě 100% pod nulou. No, to období nás čeká pomalu za chvíli, takže budeme se po ráno oblékat. Pak přijde takové to jedno období, kdy ráno nevíte, co na sebe a odpoledne nevíte, co sundá. To je vždycky na jaře chvilku. Odpoledne chvilku, kdy ráno je opravdu kosa, odpoledne potom vyleze sluníčko, je nádherně a večer zase prostě zima. No jo, no, tak podzim je tady, za chviličku nám to začne padat, do toho bude tak různě slimpat, no a Vánoce jsou za dveřma.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Já bych o tom dneska dříve nebo později určitě mluvil, ale Radan mi předběhl a psal mi dotaz, zda se bude Mašinerie vracet zpět, tak mám snad dobrou zprávu, alespoň pro někoho z vás, že ano, teď v neděli budeme vlastně startovat čtvrtý ročník Mašinerie, která se vysílá každou neděli mezi 17. a 19. hodinou. Bohužel, trošku mi vyšlo takové docela nepříjemné, smutné téma a to je, že si budeme povídat o benefikční akci pro Danušku, která trpí ALS, což je vlastně onemocnění nervové svalů, že ochabují svaly a prostě tahle nemoc je neléčitelná. Motorkáři se rozhodli, že uspořádají tuhle akci na podporu Danušky a zkusí vybrat pomocí nálepek nějaké penízky na náplasti, které zaprvé teda ulevují od bolesti a trošku jako stimulují to tělo. Takže o téhle akci, o tom, jaké to je, proč to vlastně napadlo, trošku si zkusíme povědět i více o té nemoci. To všechno bude v neděli v Mašinérii po 17. hodině tady u nás na Freši.
1: Jmenuji se Kuba Mazuch a zvu vás na velkolepou tanečně divadelní show Love to Dance, ve které se představím i já, Adriana Mašková, Martin Prager, herec Vladimír Polívka a elita československé taneční scény. Přijďte zažít večer, na který Ostrava nezapomene. 27. září v 18 hodin v multifunkční aule Gong. Vstupenky na koloseumticket.cz. Těším se na vás.
2: No, super.
3: Co no super?
2: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
3: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz Ostrava Mariánské hory Javorsky.cz
4: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
5: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
4: Moje auto mě reprezentuje.
6: Automička IMO.
4: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
6: Automička IMO.
4: Perfektně umyté auto od 109 korun.
6: Automička IMO.
4: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
6: Automička IMO.
4: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.

Ale pamatuješ, dobrý den, pane říči, celní a pasová kontrola Československé republiky. Tak to je právě zpátky. Přišla doba, kdy máme obnoveny kontroly na hranicích, ale nelekejte se. Jedná se pouze o cvičení, které začalo dneska ráno, bude trvat 24 hodin a týká se hranice, která měří 251 kilometrů a je mezi Českou republikou a Slovenskem. Policie České republiky zavedla kontroly, pravděpodobně teda na doklady, možná na nějaké převážené zboží. Té kontroly nebo téhle akce se zúčastní až 600 policistů, 50 členů aktivních záloh armády a 60 celníků. Mělo by se jednat o 27 bývalých hraničních přechodů, tedy 17 silničních, 3 říční, to jsem ani nevěděl, že i na řece se kontrolují a jsou tam celníci, a také 7 železničních přechodů. No zajímalo by mě, pokud jste dneska projížděli mezi Českem a Slovenskem, tak jestli opravdu tam ty kontroly jsou a třeba jak probíhaly. Dejte mi vědět na 77337136 a my to rádi předáme dál, kdyby jel třeba někdo odpoledne. Posloucháš Fresh Radio.

0: Ke Beberexa u nás veteru Fresh Rádia. Blíží se 13. hodina, já pro vás chystám dopravu. Kdybyste na cestách viděli něco, co tam nepatří, nebo se vám to tam prostě nelíbí, dejte mi vědět 77337136 a já to zapracuji.
1: Dej analogu bye bye. Fresh jede i na DAB+. A

0: Doprava. Doprava.
1: 13 hodina, 1 minuta, jelikož vy nic nepíšete, dopravní servisy nic nepíšou, tak mám za to, že na silnicích tady u nás v kraji je relativně klid, není tam nic, co by tam nepatřilo, žádná dopravní nehoda. Možná jednou upozornění z Karvinska, byť už je to trošku starší, asi hodinu, tak kolem Šikmého kostela se nachází policie České republiky, a trošku dál to někde potom vybírají, tak pokud tam pojedete, radši neriskujte a jděte slušně, šťastnou cestu s Freshem.
0: Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu. Ostrava a Šenov.
2: A vidíš to? Ta Honda autoškoly Chmiel už zpomaluje. Můžeme v klidu přejít přechod.
3: A jak to můžeš vědět? Tady na Ostravsku většina řidičů chodce nepouští, takže se bojím.
2: Ale ne, nemusíš mít strach. V autoškole Chmiel v Havířově tě všechno postupně a v klidu naučí. Sám jsem u nich úspěšně absolvoval.
4: Vyber si svůj kurz a objednávej na www.autoskolachmiel.cz.
5: Siesta.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

13 minut po 13 hodině, dneska je středa 9. září, před námi je druhá hodina dnešní. Z mašinérie. Už se mi to tam nějak dostává, protože v neděli opravdu začne čtvrtý ročník mašinérie. Po 17. hodině tady u nás na Freši. Ne, samozřejmě, tuto chvíli siesta, zdraví vás Martin Chlebun. Přeju krásné, už vlastně odpoledne. Fresh!

9.9. To je krásné magické datum. Škoda, že tam na konci toho roku je 26, čili 6. No ale když si představíme, že ji otočíme obráceně, tak tam bude 9, bude to 9.9.9. Dneska slaví svátek Daniela v rámci České republiky 26 536. Jsou to relativně mladé dámy, věkový průměr je nějakých 39 let a v Ostravě jich máme 1071. Takže Danušky, všechno nejvíce. Nejlepší tady od nás, Freše. Dále jsem zjistil, že dneska je Evropský den recyklace baterií. Je neuvěřitelné, co všechno dokáže mít svůj nějaký mezinárodní den. Tak tenhle den byl zrovna ustaven v roce 2015. Takže pokud máte třeba tuškové baterky, třeba z nějakého historického Walkmana, tak rozhodně patří do nějaké recyklace. Mám dojem, že to jsou nějaké červené

0: Plnice na baterie, nebo je můžete vrátit u prodejce a tak dále. Prostě nepatří do odbyčejného jakoby odpadkového koše. No a na co se trošku už zapomnělo, a je to škoda, protože já jsem to zažil ještě v plném rozkvětu, tak to je Den horníků. 9.9. se slavilo tady v Ostravě ve velkém, protože jsme tady měli možná na 10 čachet, nevím, nespomenu si, Šverma, Koblov, Jindřich, Hlubina, Jeremenko, určitě byste mi doplnili. Všude se slavilo, jo, takové ty vesnické nebo ty hornické restaurace, nálevny možná spíš než restaurace, protože tam jste vešli, tam nešlo zaprvé vidět, jak tam bylo na kouřínu, čepovala se tam možná nějaká desítka, dvanáctka, těžko říct, protože to by se možná nepřežilo. Samozřejmě byly kolem toho i různé slavnosti, kde oni chodili v těch krojích, taková ta černo-zelená barva, skok přes kůži a tak dále, takže myslím si, že zrovna Den horníků tady u nás na Ostravsku má své pevné kořeny, že do dneška budou chlapi, kteří fárali kdysi, tak to budou slavit. Bohužel, myslím si, že dneska už v OKR, čili v našem revíru, nejsou žádné činné šachty, ani na Karvinsku, ani tady na Ostravsku. Vím, že nedávno, už to je tak nějakou dobu, se ty paskovské šachty zavíraly, takže prostě už jsme bez šachet, ale je to v nás a spoustu chlapů tam prostě kdysi fáralo, mají s tím spojený celý život a dneska budu rozhodně oslavovat. Takže pánové, zdař Bůh!
1: Co budete dělat dnes večer? Televize? Nebo radši soukromé wellness pod hvězdami? Party Sud Morava si můžete sami odvést, nebo vám ho dovezou až domů. A to nejlepší, už od 2000 korun za večer. Klikni na partysudmorava.cz.
2: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
4: Ty vogo, T-Rex!
5: Kde?
6: Tamhle!
5: Ten má ale klapy!
4: Je, tam je dinosauří mláďácko!
6: Mimino Stegosaura!
5: On chodí!
7: On je živý!
4: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
5: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
6: A dívejte, tam je ten velký!
8: Ten má krk až do nebe!
3: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!
9: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk.ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk.ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk.ostrava.cz.
10: Buongiorno amici! Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
11: Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

Ne, jako fakt, vůbec se neděste, rozhodně jste nepřiladili, stále jsme v Fresh Radio, ale tohle z toho něco připomíná. Psal se rok 1976, 9. září, což je dneska, a na německých obrazovkách se poprvé objevil animovaný seriál Včelka Mája. Ta Včelka Mája, kterou tak strašně milujeme, já si pamatuju, jak chudítě, tenkrát běžela na Polácích, jo? Ona se jmenovala Mája. V češtině ten její kamarád, takový ten strašně líný čmelák, nebo co to bylo, tak v češtině se jmenoval Vidlík a v polštině byl Gučo, jestli si vzpomínáte. Pak tam byl ten koník Hop a myš Alexandr. Prostě oni prožívali neuvěřitelné příběhy v té trávě. Vypadalo to, jako by, kdyby byli v lese, jo, přitom to jako většina tráva. Vůbec jsem netušil teda, že za Včelkou Májou je vlastně Německo, rakousko, japonská koprodukce a hudba byla od českého skladatele Karla Svobody, která také tomu seriálu přinesla poměrně jako značnou oblivu. V první řadě byla naspívána právě tahle německá verze, teprve později se naspívala ve slovenštině a nakonec i v češtině. No kdo vzpomíná na Včelku Máju, tak rozhodně si vzpomíná svoje dětství. Vůbec netuším, jestli dneska se objevuje někde Včelka Mája v televizi. Ale tenkrát to byla podle mě jako velká kultovka a i my kluci jsme se na to strašně rádi dívali, protože to byl prostě kultovní večerníček. Tak Májo, všechno nejlepší 50 nám.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

No už jsme zažili docela hodně různých soutěží, některé jsou jakoby tradiční, které jako běžně známe, běžně se s nimi potkáváme. Některé jsou možná méně tradiční, ale já jsem narazil na jednu, která se konala v Maďarsku a ta mi teda trošku vyrazila, takže i v tomhle tom se dá jako soutěžit. Celkem 38 hrobníků soutěžilo v rychlosti kopání hrobů. Mělo to samozřejmě svá pravidla, ten hrob musel být dlouhý 2 metry, široký 80 cm a hloubka 1,6, což teda si myslím, že není úplně jako sranda, protože to je postava poměrně jako dospělého člověka, jo? 1,6, to je každá druhá ženská a každý třetí chlap. Navíc kopali to v létě, když bylo takové to parno, takže neskutečně tvrdá zem, bylo to suché, prostě nedalo se pořádně do toho kopat. Nicméně samozřejmě vítěze to našlo, Robert Naď a Láclo Kis, kteří tenhle ten hrob, oni mohli kopat jakoby ve dvojici, ale jenom jeden mohl být té jámy vůli bezpečnosti, jo? Protože dva by se tam asi jako možná umlátili těma krompáčema. Tak ho vykopali za 1 hodinu a 21 minut. Rozdělili si 200 tisíc forintů, což je na naše kačky asi nějakých 13 tisíc korun. No tak asi mě těší, že máme i takové borce, kteří dokážou vykopat za hodinu hrob a zároveň ho i zahrabat. Předpokládám, že mezi tím tam stačí schovat i tu mrtvolu, takže možná, že až někdy půjdu taky na věčnost, tak mi třeba právě nějaký šampion z Maďarska bude takhle pěkně uspávat. Siesta. Siesta. Spread them well. Around the world. Around the world.

0: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz. Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
1: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
0: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.

Mi to prostě nedá, a ještě se vrátím na začátek dnešní siesty, kdy jsme si povídali o tom jídle ze školní družiny, kdy jsem říkal, že prostě nemusím od té doby 30 let dušenou mrkev s hráškem. Nedalo mi to, a protože rychlá rota už je na místě, už jsou tady připraveni, tak se mi vyspovídal, jak to mají oni, jestli mají nějaké jídlo, anebo to prostě přežili, protože ne každá školní družina byla jakože úplně špatná, ale zase fakt jako se přiznal, že se nepamatuju, že by někdo jako chválil vyloženě, že to tam chutnalo. Možná dneska se to změnilo a už se to trošku přiblížilo nějakému standardu. Marek mi přiznal úplně to samé. Dušená mrkev s hráškem, takže to bylo asi napříč všemi školníma družinama tady v rámci Ostravy. Na druhé místo zařadil nějaké fazolky, což já si teda nepamatuju. Kyselé fazolky. Jo, to ani nevím, co to teda bylo. Buď jsme to neměli, protože si to nepamatuju a dneska fazolky relativně jako v pohodě s ním. No a Michaela přiznala jako vnitřnosti játra, ledvinky a potom třeba já se můžu dneska utlouct. Pravděpodobně jsme to taky neměli, nepamatuju si játru, ale dneska, pokud je třeba někde smažená játra v restauraci, tak rozhodně neodolám a dám si ji. Takže doufám, že to máte tak nějak podobně, že to jedno jídlo dneska vynecháváte, abyste si neskazili chuť a ten zbytek prostě v pohodě můžete.

0: Doprava. Doprava.
1: 14. hodina je tady, jste na Freši, podíváme se na cesty, tam se nic zásadního neděje, žádné dopravní informace, dopravní servery ani vy nehlásíte, tak možná jenom upozorním, pokud budete cestovat na Slovensko, tak až do zítřejší 7. hodiny ráno probíhají přísné hraniční kontroly pomocí policie České republiky, vojáků a těch celníků. Nárazově se můžou tvořit fronty, protože kontrolují pasy, kontrolují údajně i zavazadla, která převážíte. Takže počítejte třeba Mosty u Balonkova nebo Makov, že se tam chvíličku zdržíte. Přejeme šťastnou cestu s Frešem, mějte se krásně a teď už Marek a Mikaela, rychlá rota na Freši.
0: Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu. Ostrava a Šenov.
2: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
3: Jmenuji se Kuba Mazuch a zvu vás na velkolepou tanečně-divadelní show Love to Dance, ve které se představím i já, Adriana Mašková, Martin Prager, herec Vladimír Polívka a elita československé taneční scény. Přijďte zažít večer, na který Ostrava nezapomene. 27. září v 18 hodin v multifunkční aule Gong. Vstupenky na koloseumticket.cz. Těším se na vás.
4: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
5: Marek a Mikaela na Fresh Radio.

Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz. All day, every day.

0: Já vím, že jsi za mixem a že by si měl první hovořit ty, že to tak máme jako rozdělené, ale já hnedka na úvod, milý Marku, musím říct, že jsi ten nejlepší kuchař polívky. Ta tvoje gulášovka, čověče, to bylo nebičko. Ano, misku nemám, protože se mi nechtělo umývat nádobí včera, už mám ho tam hromadu.
1: Jsem věděl, že ti to nemám dávat domů.
0: Ale tak já tam mám jako celkovou hromadu nádobí, to mě čeká dneska, takže myslím si, že zítra budu úspěšná s tvojí krabičkou.
1: Aha.
0: A navíc se pak ještě odpoledne k večeru stala jedna smutná věc.
1: Ano, došla voda ve studni.
0: No to ne, zatím se drží, ale to... nezakřikuj to, jo, ne, protože dobře, dneska přijdu domů a nebudu se mít čím umít. Ale jiná se stala věc.
1: Tady.
0: Jako myslíš tam v tom koutku, jo?
1: Ano.
0: Aha, tak to radši nebudu mít dva dny, to je bezpečnější. No, takže o tom si promluvíme potom, víš? Ale chtěla jsem ti říct, že tvoje polívka bylo eňuňuňu žužo.
1: Krásné středeční odpoledne, máme 14 hodin a 10 minut 9. září a začala rychlá rota. Fresh Radio.

0: Neuvěřitelné, samé houpavé melodie, teďka v poslední době tady nám hrají odpoledne, se mi někdy zdá, že prostě ty lepší tracky teď hrajou třeba přes poledne a místo toho, aby se to přes to poledne uklidnilo a tak dále, tak je to tam celé takové vyšperkované, takové hrozně dobré a teď přijde to odpoledne a to jsou ti poslední dva, jim tam nějak nasadíme tu muziku, jako co zbyla.
1: Jako to máš ten pocit, jo?
0: Někdy jo.
1: To je

0: ne, mi právě přijde, že odpoledne hrajeme tak živěji docela. Já nevím, já se nevím k naší rychlé rotě představit, že budeme hrát úplně pomalé písničky pořád.
1: No dobře, ale tak jako Luis Fonzi a Demi Lovato, Ječe Mila Kulpa, to jako se ti zdalo jako dobrý, jo?
0: Jo, to tak, dívej, takhle, to je takové taneční, to musíš takové ty latino rytmy dělat. To se mnou to třeba hýbe, já s tím nemám problém.
1: Dělám pohyby.
0: Rukama, nohama.
1: Ano.
0: No, Máro, tak představ si, co mě se včera stalo.
1: Poslouchám, jsem jedno levé večer. Ucho.
0: Já jsem si myslela, že v klidu přijdu domů a vypiju si ty dva burčáky, ten růžový a ten medový takzvaně, v klidu. No ne, když jsem postavila ty skleničky, otevřeli ten burčák, než jsme to nalili, já jsem musela jet za panem automechanikem nahoru, protože vlastně to červené auto, ten můj Peugeot, tak vlastně jsem nedojela v pondělí sem, protože se stačil pokazit a už je to neopravitelné. Bude muset na vrakoviště.
1: Tak to prostě si měla nejde vzít hned o víkendu sebou a nechat to přejet offroadama.
0: No to jsem právě i říkala, ale to jsem nemohla vědět, rozumíš? Jinak bych jim to tam klukům samozřejmě nechala, to mohla být ještě legrace.
1: A no, co ti řekl ten automechanik? No, co tomu je, nebo co tomu bylo, nebo co tomu už není?
0: No dívejte, tak to bylo, víš, to je moje srdeční záležitost, to bylo moje třetí auto, protože první auto byla, já si to pamatuju doteď, tak můj taťka je celý život autokarosář, takže se mi vždycky jako auta postaral on, že mi koupil auto. Moje první auto byla červená Felicie nafta, jo? Diesel. Já jsem s ním jezdila z Bratislavy, kde jsem tam žila, a to se mi jednou podařilo, protože jsem jezdila jako i daleko v zimě trošku rozstřelit na námraze a tak pak už nejezdilo trošku. Tak mi koupil modrou Felicii. Modrá Felicie mi zhořela na Staré Opavské, protože se urvala palivová hadička a začalo to hořet, to auto.
1: Jo, to je hned to.
0: No, takže tohle se stalo, no a moje třetí auto byl Peugeot 206.
1: Ano.
0: Jako super auto, vlastně se nejmín kazilo z těch všech doteď, co mám, ale už teda přišel jeho čas a jsou urvané ty, nebo teda zrezivělé ty brzdové trubky.
1: Ano.
0: Nebo co to je? Z toho prostě kapala ta brzdová kapala, to už se nedá prostě spravit.
1: No to ne, se to dalo se mění, spravit, akorát tak to stojí pár korun.
0: No to stojí pár korun tolik, co by staly tři takové auta teďka v tuto dobu.
1: Jo, takhle to si rozumím.
0: Takže už musím se s ním rozloučit, víš? Tak tohle jsem měla takový smutný večer včera.
1: Kvůli trubek, kvůli rezavých trubek na Peugeotu.
0: Já musím toho Peugeota dát do toho vrakoviště.
1: Já nevím, jako já mám smutný večer úplně jiný, jakože třeba teplé pivo, nebo došla vodka. Jako,
0: víš co, nedělej si z toho legraci, to je vážná věc.
2: Být či nebýt, toť otázka. Ne, ne, jediná otázka, kterou byste si měli klást, je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: Relax na maximum a ve vlastním soukromí. To není scrollování sociálních sítí, ale oddech a vodní masáž v party sudu. Třeba na vlastní zahradě, s partou, anebo jen romantika ve dvou. Party sud Morava si jednoduše odvezeš za autem, nebo ti ho přivezou, kam budeš chtít. Cena od 2000 korun za večer. Objednávej na partysudmorava.cz.
4: No, super.
5: Co no super?
4: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
5: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
2: Rychlá rota. Marek a Mikaela.

0: Pravda nebo lež?
1: Pravda anebo lež? Hrajeme tento týden o 2000 korun do golfparku Lhotka. Můžete to utratit samozřejmě v jejich výborné, abych řekl, vynikající restauraci, anebo samozřejmě přímo na tom golfu, na tom malém, na tom adventure golfu. A teď jdeme na tu opět zákeřnou otázku, která se nebude týkat ničeho jiného než Michelinin aut.
2: Já bych ráda připomněla, že soutěžíme v aplikaci, tady na WhatsApp nám nepište, nebo jako můžete, ale
1: je to zbytečné.
2: Ta soutěž prostě probíhá na aplikaci, takže vás z WhatsAppu nebudeme vybírat.
1: A opět připomeneme a prosíme, dejte tam celé jméno, příjmení, e-mailovou adresu a samozřejmě
2: číslo.
1: Telefon. Mockrát děkujeme. Když to tam nedáte, tak vyhrajete velké...
2: Nic.
1: Ano.
2: Zákeřná otázka tedy zní, je pravda nebo lež, že na vrakoviště musím odvést svou žlutou pandu, auto?
1: Rozuměli jste otázce? Aplikace je vaše.
0: Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli. Pravda nebo lež? Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
3: Party House Varenská, narozeninová oslava, firemní akce, nebo party s přáteli v areálu beach volejbalu na Varenské, no tak určitě. Party House Varenská, vše na klíč, s cateringem, bazénem a nejlepšími drinky. Sleduj naše sociální sítě a objednej si termín. Party House Varenská. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Radegastův všenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskydské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů.
0: Vyhrávej skvělé ceny!
4: Posloucháš Fresh Radio.

tady.

0: dobrý, titulky a konč už, prosím tě.
1: Pravda nebo lež?
0: No,
2: tak trošku se mi jako zmátla. Zrovna ještě teďka přišla zpráva od nějakého Lukáše, kterého zdravíme. Hochu, to už je ale pozdě. Ahoj, je to lež, nemá Fiat Panda, ale Peugeot 206. No ty jsi to poplet, ty jsi ztracený jak lesní včela někde.
0: U Tokia.
2: To
0: se aspoň říkalo vždycky. No.
2: Dívejte se, můj vozový park aktuálně vypadá, že mám Fabii, se kterou jezdím, po dědečkovi, se kterou jezdí můj Jarouš. Já jezdím žlutou Pandou od mojí mamky. A nebo modrým broukem frešáckým, když zrovna jedno z druhého nejede.
0: Ano.
2: A červeného Peugeota žlutého 206 už nemám. To je minus můj vozový park, takže ten jde do vrakoviště.
0: No.
2: Ne žlutá Panda, na kterou jsem se ptala. Prosím vás, tu mi ještě chvilku nechte, ať mám čím jezdit.
0: Panda a její žlutá banda.
2: Takže sorry, Luky, to pravda nebyla, no.
0: Máme tady výherce, který si říká Dany, máme jeho e-mailovou adresu, ale nemáme telefon. Pevně doufáme, že ten telefon doplní, protože si, že nedoplní, tak já to mám do golfparku blízko.
3: No, je to lež. Je to Peugeot 206, taky jsem jeden letos zrušil.
2: No.
3: Takže vím, jaký to je pocit.
2: Jako,
0: pocitu.
2: Já si myslím, že jsem ho i musela vybrat, víš, protože máme jako sdílené trauma teďka a sdílený smutek.
0: Jo,
2: takže
0: takhle.
2: Prosím tě, Dani, jenom si dopište telefonní číslo. Mě tady potom ještě pobavila zpráva od Rostíka. Lež, teda pravda, určitě pravda, ne Peugeot červený, kurde.
0: Dobrý, stačí, takže máme dalšího do sbírky a to je dobře. Dneska je středa, třetí, uvidíme, jak to v pátek bude vypadat o těch 2000 korun a kdo vyhraje do toho golf parku Lhotka.
1: Rychlá rota na Fresh Radio.

0: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
1: Moje auto mě reprezentuje.
2: Automička IMO.
1: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
2: Automička IMO.
1: Perfektně umyté auto od 109 korun.
2: Automička IMO.
1: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
2: Automička IMO.
1: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
3: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
4: No, super.
5: Co no super?
4: Ta rýha tady na nárazníku.
6: Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
5: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
7: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
8: Ty vogo, T-Rex!
9: Kde?
10: Tamhle!
9: Ten má ale klapy!
8: Je, tam je dinosauří mláďácko!
10: Mimino Stegosaura!
9: On chodí!
11: On je živý!
8: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
9: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
11: A dívejte, tam je ten velký!
10: Ten má krk až do nebe!
7: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!
12: Buď fresh!

0: Doprava. Doprava.
1: Krásné středeční odpoledne, 15. hodina je tady a podíváme se opět a společně na dopravu. Vypadá to, že je havárka nikde, ale mám tady spoustu, jak bych to řekl, kolon. První kolona D1 mezi 171. a 196. kilometrem ve směru na Ostravu se tvoří kolona, počítejte se zdržením. Další kolona na D1 mezi 354. a 356. kilometru ve směru na Katovice, taky počítejte se zdržením, je tam velice silný provoz. No a D1 po třetí, 318 až 319,5 ve směru na Brno, další kolona, velmi silný provoz. No, tak nebouráte, ale v koloně si počkáte.
0: Doprava? Doprava! Nejnovější informace z dopravy vám přináší K&K Pneu, protože na cestách rozhoduje jistota. K&K Pneu má skladem pneumatiky pro všechny vozy. Dělá odborný servis a jejich tým vám vždy poradí. Ostrava a Šenov nebo rajpneu.cz. Tam začíná bezpečná jízda.
2: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
3: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
4: Rychlá rota s Markem a Mikaelou na Fresh.

0: Výborná písnička na úvod, Sad Girls, David Guetta, taky Beberek se ještě předtím Altego, ale to už je úplně jedno, jedeme další hodinku. Rychlé roty s Markem a Mikaelou, vítejte na vlnách Fresh Rádia. No a já bych se chtěl zeptat takhle jakože do éteru, jestli máte někdo auto z nádrží CNG, prostě na plyn, a jestli se vám stalo, že vás někdy ta nádrž, jakože ne že nádrž, ale že jste jeli tankovat a vás to nepustilo třeba natankovat do plna. Že vám to třeba natankovalo jenom polovinu, nebo tři čtvrtě, nebo čtvrtku. Jestli jsou na vině teploty, nebo je to tlakem prostě na té pumpě, protože já se omlouvám, já ti toto ještě tě nepustím ke slovu.
1: Jinak kdybyste viděli, já se hlásím.
0: Jo, v pořádku, já tě k tomu pustím, já bych to zapomněl, pak bych to celé zkazil. Byl jsem tankovat, můžu to říct na rovinu, byl jsem tankovat v Makru a tam mě to nechalo jenom třeba do půlky. Pak mi to vyplivlo a nazdar a říkal jsem si, pojedu do rádia, tady je taky nějaké CNG, tak tady jsem to dotankoval. A natankoval jsem tam ještě víc, než kdykoliv jsem tankoval v Makru.
1: No, to je zajímavé.
0: Takže já si myslím, že to bude asi tlakama, že to nebude jenom počasím. Tak klidně nám dejte vědět, klidně přesapku, anebo můžete i na WhatsApp 777-337-136. Těch sedmiček bylo možné.
1: Někdo nám volá.
0: Někdo nám volá, jo.
1: Čekaj, já to zvednu, jo.
0: Tak to zvedni.
1: Já doufám, že nezapomenu, co jsem chtěla říct já, ale já to zvednu. Halo, tady Fresh Radio, kdo pak je tam? Halo, slyšíme se?
2: Společnosti Outu, slyšíme se v pořádku, prosím?
1: Ano, my se slyšíme, jako, tady je Fresh Radio, ale vy nám voláte do éteru právě. Co potřebujete?
0: Já už jsem to radši stáhnu.
1: Aha, tak počkej, já se teď s paní nepovykládám, ale proč to udělal?
0: No tak dobře, tak to zkusíme, no tak co?
1: Ještě jednou, slyšíme se tady Fresh Radio, co pak potřebujete?
2: Já se obolám, měla takovou informaci pouze pro pana jednatele, takže já se s vámi asi tyko rozloučím.
1: To je škoda a mohli jsme si ještě povídat. Ale
0: víte, co můžeme udělat? Můžeme vám popřát krásný den. Mějte se fajn. Naschledanou.
2: Vy také.
1: Naschledanou.
0: Co jsi chtěla říct? Víš to za chvilku, jo? Ale tady prostě z toho neuděláme guláš úplně.
3: Fresh Radio.

0: Ale super, vaše reakce na moju zkušenost s CNG plněním je docela velice zajímavá. Lukáš nám tady napsal.
1: Počkej, ještě já to jenom dopovím. Já se k tomu vrátím, protože mě přerušila paní, která nám tady volala, bylo to úplně mimo téma. Já si totiž myslím, že někdy ty auta mají intuici takzvanou a nenechají tě natankovat doplná, kdyby se něco pokazilo. Já jsem se totiž naučila, že do žádného z těch aut, kterým jezdím, netankuju víc než za 500. Protože v momentě, když jsem to udělala,
0: ano,
1: tak to auto se na druhý den rozbilo a já musela tankovat do dalšího auta. Takže od toho to nedělám. Ano. Tím jsem ti chtěla naznačit, že možná auto ti chce něco naznačit.
0: Ne, já si myslím, že ty jsi ten typ člověka, který tankuje za 500, ať to stojí 20 korun litr, anebo 200 korun litr. Víš, ale pořád tankuješ za 500, tak to je tak asi ideál. Lukáš nám tady napsal, s tím CNG si myslím, že to bude teplotou plním klimatizace do aut a vím, že jak je horko, tak nelze natlačit tu klimu úplně doplna. Hele, super, díky za názor.
1: Jak se jmenoval, Lukáš?
0: Lukáš se jmenoval.
1: Lukáš, já bych potřebovala doplnit klimu. Teda, no, teď dobrý. Už mi to bude asi k ničemu, ale připomeň se mi zase na jaro.
0: Můžeš zas do nějakého dalšího auta, které ona bude potřeba zlikvidovat, tak to půjde. Míša, jo? Ahoj, jezdím na CNG už rok a vždy tankuju na červené čerpací stanici a bez problému vždy doplná. OK, tak je dobrý, díky moc za to. A ještě tady máme něco na WhatsAppu. Ahoj, auto na CNG mám oktávku trojku a občas mě tenhle ten problém se stane. Někdy za to můžou stanice čerpací a pak jsem měl problém s tím ventilem přímo, kde se tankuje, jsou tam nějaké gumičky, jsem si ani nevšim, a ty potřebují občas trošku namazat, prostříknout nějakým mazadlem. Peťo Hanusku, opět díky moc za tuhletu reakci. No a ještě tady něco mám.
1: Jo, taky jsem jezdil na CNG, ano. Tady píše. A počkej, já ti hnedka řeknu, i kdo to je, David. A píše, že taky jezdil na CNG a dělalo mu to stejné, je to způsobeno tlakem v systému čerpací stanice.
0: No, takže jsem měl taky pravdu já, že jo? A pak tady úplně Lukáš je totální zabiják. Plyn patří do sporáku, zdravý guláš. Lukáš, jo? Zase mám hlad. A já jsem mu na to napsal, otoč Prahu za 1800 a pak mi to napiš znovu, jo? A já bych jenom, jako, jestliže plyn patří ke sporáku, tak elektrika patří do zásuvky.
1: To je teda moudro.
2: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Partysud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem, nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Partysud Morava CZ.
3: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
4: Buongiorno amici. Ciao, Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
5: Ha, vidíš to? Ta Honda autoškoly chměl už zpomaluje. Můžeme v klidu přejít přechod.
6: A jak to můžeš vědět? Tady na Ostravsku většina řidičů chodce nepouští, takže se bojím.
5: Ale ne, nemusíš mít strach. V autoškolech měl v Havířově tě všechno postupně a v klidu naučí. Sám jsem u nich úspěšně absolvoval.
7: Vyber si svůj kurz a objednávej na www.autoskolachmiel.cz.
8: Fresh Radio.
9: Jsme metropolitní rádio.

0: Pravda nebo lež? Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Golf Park Lhotka. Ať už chcete vyzkoušet golf, adventure golf, potrénovat na drivingu, chippingu, či přesnost na putting greenu, anebo si jen skvěle pochutnat v jedné z nejlépe hodnocených restaurací v Ostravě, tady si svůj relax užijete naplno. Více na golfparklhotka.cz. Secesní restaurace Ondráž ve Svojarnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Bernice Grill and Wine Restaurant v centru Ostravy. Pokud milujete perfektní stejky, skvělé víno a prvotřídní gastronomii, tady jste na správné adrese. Sídlíme na křižovatce Stodolní a Poděbradovi. Restaurace, klub, pršutovar. Adrenalinové zážitky nabízí každý. My nabízíme ty gastronomické. Bernice. Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Chocoboss. Nová sladká zastávka v Gate Karolina. Přímo naproti fórum Nová Karolina. Čekají na vás vyhlášené mini palačinky. Ovoce v pravé belgické čokoládě, výborná káva i další sladké speciality, které si můžete vychutnat také na venkovní zahrádce. To vše je Chocoboss.
0: Vyhrávej skvělé ceny.
2: Marek a Mikaela na Fresh Radio.

0: Jestli se nepletu, tak v originále Milan Farmer Des Chanté, tohle to je samozřejmě Kate Ryan, protože to je z trošičku jako že novější doby, no, tak jako co, no, ne, co?
1: To nevadí, však to může být, máme rádi dobrý, starší, pohodě, je to takové, i novější kousky.
0: Je to takové naducanější, trošku víc, no.
1: Hele, co ty pořád máš proti těm elektroautům?
0: Všetko.
1: Všecko, jo. Já myslím, že byste se tady měli potkat s Elvisem naším.
0: Ne.
1: To je ten vyloženě milovník a fanoušek elektroaut.
0: V tom případě já si k sobě beru turdu.
1: Jo, takhle. Počkejte, to zase Elvis v nevýhodě. Dobře, já mu musím taky někoho postavit k němu, aby to bylo fair teda.
0: Jasně.
1: No,
0: já myslím, že
1: děláme svou betle.
0: Já tě znám, nebo jak tě znám, tak ty mu postavíš tady k Elvisovi postavíš ředitele jaderné elektrárny Temelín.
2: Fresh Radio.

0: Dozvěděli jsme se toho opět hodně. Třeba to, že prostě CNGčko je občas dobré někdy něco promazat na tom, na tom vstupu, kde se to vlastně plní v tom autě. No a Míša si konečně sehnala borce, který doplní klimu, i když já teď vůbec nevím, do kterého auta.
1: Já zatím taky ještě nevím. Jako v brouku je klima, to by potřebovala doplnit určitě do frešáckého brouku. A ve fabce je taky vlastně klima a ta určitě není doplněná hrozně dlouho, protože 100% nefunguje.
0: A tak ty stejně máš ráda horko, ne?
1: Já mám, mě to jako nevadí, já si tu klimu pouštím úplně fakt minimálně, to když byly ty 40, tak už jsem to trošku jako dala, ale jako mělo by to být doplněné, že já co vím, tak jako by to nemělo je třeba na prázdno, nebo takže to není dobré, ne?
0: Tak kde nic není, ani čert nebere přece, ne?
1: Tak... No tak čert si vezme, co chce. No,
0: nechladíš, tak nezmrzneš, ne?
2: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz. Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
3: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
2: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
4: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
5: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
6: Buď fresh! Fresh!

0: Your husband is coming.
1: Za chviličku 16. hodina, připravuji pro vás čerstvou dopravu a vypadá to, že minimálně tady u nás v Ostravě, v centru Ostravy, máme aktuální dopravní nehodu. Tak vydržte.
2: Fresh Radio. Čekuj Instač a

0: Doprava.
1: 16 hodin a 1 minuta, aktuální čas, tak jdeme na tu dopravu, protože máme tady aktuální dopravní nehodu na ulici Mariánskohorské. Je to ve směru ke křižovatce, Novoveské křižovatce, že jo, Nová Ves vodárna, no a tam je dopravní nehoda nákladňáku s osobákem, je tam neprůjezdný střední, tedy prostřední jízdní pruh, probíhá tam vyšetřování dopravní nehody a ještě tady na mě vyskočila kolona, aktuální kolona na D1, je to na 356. kilometru až 357. a půltém kilometru ve směru na Katovice, to znamená do Polska. Počítejte se zdržením.
0: Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.
2: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
3: Jmenuji se Kuba Mazuch a zvu vás na velkolepou tanečně-divadelní show Love to Dance, ve které se představím i já, Adriana Mašková, Martin Prager, herec Vladimír Polívka a elita československé taneční scény. Přijďte zažít večer, na který Ostrava nezapomene. 27. září v 18 hodin v multifunkční aule Gong. Vstupenky na koloseumticket.cz. Těším se na vás.
4: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
5: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
6: Rychlá rota. Marek a Mikaela.
7: I miss you.

0: Tahle ta skladba úplně zavání prostě reklamou, protože se v ní zpívá o Christianu Diorovi. Tohle to byla MK a taky Krystal. No a já se hned se tě musím zeptat na to, jestli jako máš nějakého Diora doma,
1: nemám.
0: Nebo používáš jinou značku?
1: Nemám, nemám, já na ty značky teda vůbec nejsem.
0: Jasně, ty se ošlehaš kopřivou a voníš taky, že jo?
1: To nevím, asi možná ne, ale mě prostě, já se prostě řídím tím, co mě se jako líbí. Ať už je to vůně, nebo oblečení, nebo cokoliv, ale jakože bych si potrpěla na nějaké značky, to zase vůbec jako ne. Mm-mm.
0: A oblečení ti teda jako nevoní? Jak když máš oblečení ve skříni, tak si tam, když si byly takové voňavé mýdla, že se to dalo mezi to oblečení.
1: No mýdlo dávám, to jo, obyčejné mýdlo dávám, to mi voní taky.
0: Jakože ho necháváš mezi tričkama, tak mm-hmm, jako
1: jo,
0: speciální.
1: To mi voní taky,
0: jsem
1: no.
0: Strašně měl rád zelené jablko, jako to bylo super. ale a jako dobře, a tak co na sebe, jako jaké vůně na sebe?
1: Já nemám žádnou určenou vůni. Ano, já zrovna jdu do obchodu a voní mi, tak si jako koupím. Nemám, že bych měla takovou tu stabilní, kterou máš doma a je to tvoje oblíbená, tak to já nemám.
0: Nekecej.
1: Mm-hmm, ne.
0: Takže ty vlezeš do nějaké drogerky a za 15,50 si koupíš vůni nějakou a hotovka. Jako.
1: Ne, tak takhle, tak jako za 15,50.
0: Já jsem myslel za 15,50 euro samozřejmě.
1: No prostě někdy mi voní víc a přes léto třeba ty svěží, takové fresh víc vůně a přes zimu těžší, takže já prostě nemám oblíbenou vůni. Mm-hmm. No, tak... A ty máš, ale já vím, že ty máš.
0: Já mám, ano, já prostě mám, ale já jsem chtěl jenom říct, že ačkoliv, kdekoliv, jo, ačkoliv kdekoliv, mm-hmm. A kdykoliv potkáte Michaelu, tak ona nějak prostě bude vonět, no.
1: Nebo taky ne.
0: Jako fakt?
1: Tak já nevím, tak třeba to někomu vonět nebude, ne?
0: No
1: to nemůžeš si libovat, že budu po každé vonět. To by já voním, ale doufám, tak vidíš, tak tady
0: ano,
1: jsme spolu každý den často.
0: Tak já to úplně celé otočím, nechoďte blíž Michaele.
2: Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM, Třinec 106.1.

nesou své ovoce. 25 let je dlouhá doba i na pořádně vzrostlý strom. Dlouho jsme se starali, hýčkali, radili a pomáhali. A povedlo se. Už jste si jistě všimli, museli jste. Fatal Terror Show. Nejstarší drum'n'bassová show v českém ET.

0: více názorů, zážitků, keců, novinek a tracků. To je Fatal Terror Show. Elvis, Sifon, Femfink, Madface, Petey, Drop Database, Fantek a Abelin. Každou středu od 7 večer. Fatal Terror Show vám přináší FlowerFactory.cz.
1: Teď, když už můžeš mít doma tři holky legálně, tak se stav do growshopu Flower Factory na Žofínské ulici v centru Ostravy, ať se za ně nemusíš stydět. www.flowerfactory.cz.

0: Last day of summer, myslíš, že už je to tady?
1: Nech toho, já nevím. Já nad tím vůbec nechci uvažovat. Asi jo, protože teďka jsem se zrovna dívala, jak má být o víkendu, protože my hrajeme u Luhačovic.
0: Ano. A... no ne, smutná. Tak my tady máme 30 stupňů a někde na někde Plzeňsku, už, na Cheb, Karlovy Vary a tak dále už je třeba jenom 13 stupňů. V každém případě Last Day of Summer, tohle to byla KTB a taky Jack Jones.
1: O víkendu jsem se dívala, že v noci má být 9, my hrajeme na venkovním festivalu, víš, tak...
0: Vem si zimní bundu,
1: asi
0: jo?
1: Asi budu muset. Alkoholový průmysl přišel za 4 roky o 17,3 bilionů korun.
0: No, já si myslím, že bude hůř.
1: Prodej alkoholu mezi generacemi, mě to jako zaujalo, takže boomři to jsme my, jo?
0: No.
1: Ne, dobře, tak já ještě nejsem boomer, já jsem...
0: Já jsem
1: co já
0: boomer.
1: Jsem? Milen? Ne, generace X já jsem, ne? Už to, já to nikdy nevím, já myslím, že jsem generace X.
0: Neřeš
1: podívej
0: to,
1: se.
0: Jsi mladší, v pohodě.
1: No, prostě boomři prochlastali takzvaně 525 miliard korun, jo? Generace X... 485,1 miliard korun.
0: Ano, ano.
1: Mileniálové šli trošku výš, 491,4 miliard korun. No a generace Z 65,1 miliard korun. Takže generace Z je alkohol o 87% méně.

0: mileniálové.
1: Kdo pije nejvíc? Nejdřív?
0: No tak bumři nejdřív. Bumři. To jsi ty prostě.
1: To jsem já, ano.
0: No to
1: pořádku.
0: Sedí.
1: A kdo teda pije nejmíň?
0: No tak generace Z.
1: A ty víš, proč to dělají?
0: No já nevím, oni, proč to dělají.
1: Jedna parta chce žít zdravě,
0: to
1: už ani nechodí do klubu, oni pořád jsou na těch televizích a hrají ty PlayStationy a nevím co všechno, ty hry a tak. A pak je ta druhá generace, která chodí na skate, hulí trávu a tak a prostě více fetujou a oni nepijou. Jo? Takové lidi běžně nepotkáš v klubu. Dneska mít svůj vlastní klub, kde by si chtěla hrát pro tyhle ty lidi, tak tomu se říká normálně řízená sebevražda.
0: No tak já nevím, co s tím budeme dělat. Tak na jednu stranu já jim fandím, protože taky jako ten alkohol se nesnažím pít jako moc, nebo často, nebo pravidelně. A chápu je, že je lepší si zajít na dobrý čaj nebo dobrou kávu za ty peníze. Já tomu jako rozumím. Ale tam ten společenský efekt, proč oni nikam potom nechodí.
1: Je nula. Pak se neumí seznámit. Nerodí se děti, je to úplně celé na hlavu postavené. Já to teda jakože udělám takové dobrozdání. Já jsem ten, který tohleto, tyhle ty firmy drží nad vodou.
0: Jo, ty piješ za mě všechny.
1: Za všechny ne, ale za Urbance piju určitě.
2: Moje auto mě reprezentuje.
3: Automička IMO.
2: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
3: Automička IMO.
2: Perfektně umyté auto od 109 korun.
3: Automička IMO.
2: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
3: Automička IMO.
2: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
4: No, super.
5: Co no, super?
4: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
5: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz Ostrava Mariánské hory Javorsky.cz.
6: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
2: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz Odborníci na ochranu fasád.
7: Marek a Mikaela na Fresh Radio.

0: My jsme samozřejmě z toho nechtěli udělat anketu, ale vy nám stejně píšete a my jsme za to velice rádi a máme tady strašnou podporu, že opravdu je třeba ten alkoholický průmysl pozvednout, jo, takže všichni údajně začínáte pít a já jsem potěšen, takže kdykoliv se můžeme domluvit a jakmile budu mít volno, já půjdu to podpořit s váma a půjdem někde na pivo a třeba do toho může z toho být i víc.
1: Víte co, přestaňte si dělat srandu, jo, tady se zase uklidníme a dejte si třeba džus jablečný, no, k tomu.
0: No, ale samozřejmě s vodkou. Fresh Track, novinka na Fresh Radio, zaručeně první v českém éteru.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Tohle to určitě není originál. Billie Eilish, What Was I Made For. Já jsem si úplně jistý, že to je opět nějaký remix, nejlépe asi od Aleše Bruny, ale zní to úplně naprosto skvěle.
1: A to je jedna z těch oblíbených písniček.
0: Jo, opravdu. A myslím si, že nic nestratila na své důležitosti a na své kráse, i když už taky není nejnovější. No.
1: Ale je taková romantická, což mi u tebe jako překvapuje, že máš rád i takovéhle písničky.
0: Já jsem romantička.
1: No, tak tyčku umíš včas hodit asi, co?
0: Ty nevíš, co to je, že jo? Romantička. Takhle začíná úvodní jakože intro jedné desky od Horký žeslíže, víš?
1: Tak to ne. To ne? Ne. To nevím. No, nejsem boomer, sorry.
0: 36.0 pro Michaelu.
2: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
3: Ty vogo, T-Rex!
4: Kde?
5: Tamhle!
4: Ten má ale klapy!
3: Je, tam je dinosauří mláďácko!
5: Mimino Stegosaura!
4: On chodí!
6: On je živý!
3: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
6: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
4: A dívejte, tam je ten velký!
5: Ten má krk až do nebe!
2: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury.
7: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Party Sud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem, nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Party Sud Morava CZ.
8: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
9: Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM. No.

0: Doprava. Doprava.
1: Tak, blíží se nám 17. hodina, podíváme se společně na dopravu D1 mezi kilometry 231,5 a 232 ve směru na Ostravu je dopravní nehoda. Omezení má podle hlášení trvat minimálně do 21 hodin a 20 minut, protože je tam neprůjezdný levý jízdní pruh a ta dopravní nehoda je způsobená dvouma dodávkama. No a taky ještě jednou D1 mezi 157 a 196 kilometrem se tvoří obří kolona. Počítejte ze zdržením.
2: Dvouma dodávkama?
1: No.
2: Dvěmi, ne? Dodávkama.
1: Ať si každý říká, kdo chce, co chce. Víš, co mi můžeš
2: ty. No, tak jo, hele. Dneska večer máme tady dámskou jízdu, takzvanou dámskou volenku. Hnedka po Alešovi přijdou fatální teroristky.
1: Ano.
2: Abelin a Beaty, takže máte se dneska na co těšit po 19. hodině. A my zítra.
1: Mějte krásný večer. Ahoj.
2: Čau.
0: Doprava. Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu. Ostrava a Šenov.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
1: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
0: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
2: Buongiorno amici! Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct... Chci slevu! Čau, Max Tara!
3: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
4: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.

Tak, hezkou středu se na Fresh Indemek, startujeme tu dnešní dvouhodinovku dramíkama, protože dneska hned po mně je dramíková středa jako vždy. To znamená Fatal Terror, pravidelný dramíkový pořád u nás na Freshin. A tohle to je Boont a jeho Trippin, hezký poslech.

Jasně, dneska při středě se budeme vracet do minulosti. Jednak si dáme druhou část Fresh Party Mixu 38, včera první půlka, playlista mám Facebooku. Dneska ta dáta druhá.

Jedna z těch fotbalových, které přežili až do teďka v hitparádách. Andrea Bocelli. A DNA More Than a Game. Více než hra. Fotbal. Fresh Mix. Fresh Mix.

Pokud vám to něco připomíná z minulosti, tak Man in Black, to je jasné, Will Smith. Tohle to je prapísnička, nebo písnička, ze které to Man in Black slavné vzniklo. A tady si je Russian Forget Me Nuts. Pro mě naprostá taneční klasika, až potom tedy Man in Black, co to proslavilo.

Čas, Glenn. Ty jsi začínal na Clean Bandit, dneska už solo, dávno solo. Jedna z těch starších, ale dobrých. Right here, právě teď. Právě tady. Right here, right now.

Madonna, nové album a taky pár nových singlů docela úspěšných. Dansteria, zatím ten asi poslední. I když vlastně ještě vydala duet Kylie Minogue obnoveně toho předešlého hitu. A vy jste na Fresh in the Mix.

Ještě se nám tam vleze nová Miley Cyrus. Pardon, dneska už vlastně jenom Miley. Pass Prasoudes. Tak její nový single docela šlapé. A hlavně za chviličko bude stejnou jmené album venku. Tak uvidíme, co na něm vytvořila, kam se posunula. Miley Cyrus. Let's go.

Tak za chviličku pokračujeme dál, jdeme mix. Dáme se třeba One Republic nebo nějaké další taneční becky současnosti, ale i minulosti. Připomínám dneska druhá část Party Mixu ze včerejška první. Playlist na Facebooku. Jsme fresh.

0: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
1: Co budete dělat dnes večer? Televize nebo radši soukromé wellness pod hvězdami? Party Sud Morava si můžete sami odvést, nebo vám ho dovezou až domů. A to nejlepší, už od 2 000 korun za večer. Klikni na partysudmorava.cz.
2: Být či nebýt, toť otázka. Ne, jediná otázka, kterou byste si měli klást je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
4: No, super.
5: Co no, super?
4: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
5: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
6: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
7: Aleš Bruna in the mix.
8: Tak, slibovala jsem One Republic. Jejich nový single tady je Paid Toll. Hezký poslech, se na Freshim.

Je další kluci Colors, se chytalo disco, vysemplované staré věci. A tak to taky i zní jako staré dobré. Italo, disco, osmdesátky.

Felix Den. Tohle to se mu opravdu podařilo, podařilo se tam zakouzlit něco dovnitř do té písničky. Atmošku, feeling, mood. Jeho sirény, tedy siren.

Před chvíličkou ještě nová verze George. Brazilský DJ, který oprášil Boniem Baby Do You Wanna Bump, tedy ten první neoficiální single, kdy ještě vlastně Boniem neexistovali. Tady je originál. Baby, do you wanna bump? Frank Farina, to byl geniální kouzelník. Nahrál to celé sám ve studiu s nějakýma neznámýma ženskýma. Pak ta písnička uspěla v Holandsku a on narychlo skládal nějakou kapelu, kterou by představil pod tímhletím znakem, singlem, jménem. Baby, do you wanna bump?

1976, 1977, tak nějak ta písnička se objevila, vystřelila. Pak se objevila na prvním albu Take the Heat of Me, kapely Boney M.

Tak co byli jste se podívat v Havířově teď o víkendu na Eurythmic. Ale to je zpěvačka Annie Lennox, která už tam samozřejmě s nimi není, nebo s Davem Stewartem. Hraděla i Vanessa Amorosi z Austrálie, která to zpívala jinak. Ne špatně, ale jinak. Celé to bylo rockové, bluesové, výborné, nádherné, ale bez Annie. Tady je Little Bird od Annie Lennox, zpěvačky kapely Eurythmics, té původní. A Mr. Fresh in the mix.

Zdravím kamarádka, který hrozně rád jezdí do Česka. Byl tady několikrát na Ostravsku. Lost Frequencies, belgický Lost Frequencies. Jeho Paraíso z Brazílie. Je to cítit riem, slunkem a mořem.

0: To je správná Nicki Minaj. Uprptaná, umnantěná. Turn me on, David Guetta. Za chviličku vás čeká kratší část Fresh Party mixu číslo 38, tady toho nového, už zářijového. Playlist na Facebooku, je tam i odkaz ke znovu poslechu či ke stažení. Jo, staré pecky, ten mix už za chviličku, tak nikam nechodit. Naše tři frekvence, aplikace a DAB+, jsme fresh. Už jsme tady pro vás víc jak 3 roky.
1: Fresh Radio.
2: Relax na maximum a ve vlastním soukromí. To není scrollování sociálních sítí, ale oddech a vodní masáž v party sudu. Třeba na vlastní zahradě, s partou, anebo jen romantika ve dvou. Party sud Morava si jednoduše odvezeš za autem, nebo ti ho přivezou, kam budeš chtít. Cena od 2000 korun za večer. Objednávej na partysudmorava.cz.
3: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
4: Ha, vidíš to? Ta Honda autoškoly Chmiel už zpomaluje. Můžeme v klidu přejít přechod.
5: A jak to můžeš vědět? Tady na Ostravsku většina řidičů chodce nepouští, takže se bojím.
4: Ale ne, nemusíš mít strach. V autoškole Chmiel v Havířově tě všechno postupně a v klidu naučí. Sám jsem u nich úspěšně absolvoval.
6: Vyber si svůj kurz a objednávej na www.autoskolachmiel.cz.
7: Hledáte víc než jen 4 stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
8: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
9: T-Rex!
10: Kde?
11: Tamhle!
12: Ten má ale klapy!
13: Je, tam je dinosaurí mláďácko!
14: Mimino Stegosaura!
15: On chodí!
16: On je živý!
13: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
17: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
18: A dívejte, tam je ten velký!
19: Ten má krk až do nebe!
8: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!
18: Jmenuji se Kuba Mazuch a zvu vás na velkolepou tanečně divadelní show Love to Dance, ve které se představím i já, Adriana Mašková, Martin Prager, herec Vladimír Polívka a elita československé taneční scény. Přijďte zažít večer, na který Ostrava nezapomene. 27. září v 18 hodin v multifunkční aule Gong. Vstupenky na koloseumticket.cz. Těším se na vás.
11: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.

Dietermeyer, Boris Blank, švýcarští Yellow, Russian's Game. 1985 a klasika synthpopu. Fresh Mix.

Italský Eiffel 65 po single Blue, který vyšel v roce 98. Vydali Too Much of Heaven, to se moc nechytlo. Tak vydali celé album Europop a na něm je písničku, která je hodně podobná právě nejslavnějšímu Blue. Move Your Body 1999. A opět velký zářez, velký úspěch.

0: Kanadský Francouz Patrick Hernandez, jeho Born to be Alive, 78. Vytvořil jednu písničku a pak už nikdy nic. Ale to se počítá, ne?
1: Fresh Mix s Alešem Brunou.

italský Gigi D'Agostino. Je taky moderátor Albertino. Super. Nebo taky jedna, dvě, tři. Je to vlastně renesanční taneček ze 16. století udělený Tutiska. Rok 2000.

Jasné, finále, doufám, že se vám dobře vzpomínalo. Zase si to zopakujeme samozřejmě, my to rádi na Freshy. Fresh Mix.

0: No, super.
1: Co no super?
2: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
1: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
3: Moje auto mě reprezentuje.
4: Automička IMO.
3: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
4: Automička IMO.
3: Perfektně umyté auto od 109 korun.
4: Automička IMO.
3: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
4: Automička IMO.
3: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
5: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. Housepro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
6: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskýdek.cz.
7: Boom clap, boom di clap, di clap, boom boom clap, boom di clap, di clap, boom boom clap, boom di clap.
8: Alež Bruna in the mix.
7: Boom di clap, di clap, try with me, here we go. Boom boom clap, boom di clap, di clap, that's right. Boom di clap, di clap, boom boom clap.
9: Tak tlačíme to do finále při středě. Miley Cyrus, tedy teď už vlastně jenom Miley. Oh, down, throw down. Hezký poslech.

Šabuzí, Smiley si jsem Blink Flies. Takové pop country, no. Nebo písničkářské, bych řekl jednoduše.

Dneska spoustu interpretů a kapel nebo hvězd, hvězdiček dělá, jak si napomezí popu a country. Třeba Alex Warren, Before You Leave Me.

0: Pár let zpátky One Republic. I left. A vy jste na Fresh in the Mix, ještě chviličku se mnou.
1: Fresh Mix.

Spoustu těch věcí samozřejmě znáte z našeho denního vysílání, jako třeba Miles Smith Sobo Star Gazing. Kolik to je? Rok, dva, zpátky? Tady je.

0: Ve finále to ještě trošičku více našlápneme. Přidám Netana Evense. Taky H. A zase zítra po 17. In the mix. Čus. Ve Fresh.
1: Aleš Bruna. In the mix.

0: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
1: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Partysud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem, nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Partysud Morava CZ.
0: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
4: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
0: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
5: Buongiorno amici! Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct... Slevu. Ciao, Max Tara.

0: Oh yeah.
1: What?
0: Toto byl track letošního léta pomalu.
1: No to si píš jako.
0: Hráváš ho?
1: Hrávám.
0: Bujaka, we.
1: To není bujaka.
0: Ale já říkám bujaka, víš co, já a moje překlápění slovíček podle beaty.
1: Jo, přesně tak. No, takže my vás zdravíme u Fatal Terror Show.
0: Leto je za námi, takže konečně live.
1: Ano, měli jsme lehkou pauzičku, by se dalo říct, protože jsme hodně cestovali, že jo?
0: Hodně, hráli.
1: A tak, však to znáte.
0: Však to znáte. Taky jste určitě neposlouchali úplně poctivě. Ale viděli jsme se na nové osmičce, bylo to super, dali jsme si vysílko takto live přímo z tohoto okouzlujícího místa.
1: Ano, bylo to super a my tento dnešní díl pojmeme ve stylu letních novinek, takže si zopakujeme, co všechno vyšlo a co nás čeká a nemine, protože já si myslím, že jsme toho zameškali opravdu hodně.
0: To každopádně, ale abychom dodrželi tradici i novinek, které teprve vyjdou, ty budou taky. A jedna z nich bude hrát právě za malou chvíli, jmenuje se Black Tears. A je to novinka od Burouke a Pitius a Reeves, která vyjde 25.9. Takže už víceméně za chvilku na Eat.

0: No, tak tohle byla naše první novinka a my se pomalinku blížíme k další novince, která vyšla na Viper Recordings. A je to od producenta Dynamics, toho ani neznám upřímně, Beatko.
1: Ani já, ale track je celkem banger.
0: Jo, a vyšel 14. srpna. Jo, ano. Furt rekapitulujeme jakoby to léto, jo. Takže...
1: No teďka je první rekapitulace vlastně.
0: Jo, první, no, tam ta byla taková čerstvější.
1: Budeme to střídat. Rekapitulace, novinka.
0: Tak, takže teďka máme takovou sladší písničku trošku, prej.
1: Jakoby.

0: Very nice, beautiful, jsem si tady pěkně zapařila.
1: No to jako, kdybyste ji viděli, jako jo. Takže tady není kamera.
0: Zamixovala jsem si tady jingly, abychom se vrhli na další tvrdárnu. To je prostě jak Evil Intent za mladá, nebo nic takového. Je to ale Franna Big, track se jmenuje Bricker, vyjde 18.9. a opět na... Na čem, Abe?
1: Na Zombos, což je od eBrainu dceřina
0: společnost.
1: Dceřina společnost.
0: Jdeme na to.

0: Welcome, valued customer.
1: Přesně jak se říká v písničce No Breaks, tak my tady máme další novinku, která vyšla v červenci od našeho kamaráda Leduje. Je to jeho debutový single Shop to Rave, který vyšel na Hoobies Music. Takže
2: jdeme nakupovat.
1: Jdeme nakupovat.

0: Rádi.
1: Nakupené.
2: Doufám, že jste si všichni v klidu nakoupili, protože my jedeme dál bez přestávky, prostě...
1: Tak, jak je to u nás zvykem.
2: Samé novinky a máme tady vážně funky novinku od Magnitude a jmenuje se Plan B, vyšla na Evolution Chamber 2 týdny zpátky a je to totální banger.
1: Oh yeah.
2: Takže jdeme si to poslechnout.

0: A po takovémto very happy funky songu máme tady další novinku od Miza. Track se jmenuje Modular. A tady to je takový current value style. Jakože toto je val jak blázen. Vyjde 11.9., takže za 2 dny, ale my si ho vychutnáme už teďka. Připoutejte se, tohle je maras.
1: Tak jsem zvědavá.

0: Moje plechové srdce plesá.
1: Tyjo, jako musím říct, že tohle bylo hustý. Úplně mě to vrátilo do roku 2018, kdy current value byl na výsluní.
0: A nebo když byl kuch, tyjo. Bože, kde jsou ty plesy?
1: Machine Code, prostě a tady tenhle vibe mi to strašně dávalo a miluju to. A
0: miluju.
1: Teďka se přesuneme trošku do větší jakože budoucnosti ve zvuku. Máme tady dvojici Pandemonium, která je vlastně složená z dvou lidí, což je Raido a Gexan. A tento track, Etherod, taky vyšel na Evolution Chamber, já se omlouvám, ale bohužel prostě tenhle label zandával největší pesky v létě, takže tohle je červencová pecka, která tam vyšla a musíme si ji společně pustit, takže... Energy.

0: Tak tohle je úplně number one pecka pro vás od PRDK, která vyšla 31. července. Jo? Máme ještě jednu z toho Kill the Algorithm EP, která bude v zápětí hrát a myslím si, že tohle nesmí chybět v žádném neurofunkovém playlistu lidí.
1: Oh yeah, Batman.

0: všechno.
1: Abychom vás tady nekrmili furt samýma novinkama Ben Grama, tak trošičku i pokecáme, jelikož jsme to už dlouho nedělali.
0: Je to tak a já se tě zeptám, Beatko, jaké bylo tvoje léto?
1: Léto bylo naprosto epické.
0: Skoro... Nějaký highlight? Co máš, co bys vypíchla?
1: Já musím popřemýšlet, jako určitě by se nějaký našel. Samozřejmě nebudu komentovat ani na hry, ani Beats for Real, to byla úplně epic jako masakr. Set soon.
0: Takže jo, tak my si dáme další novinku Neon Light Elevate a potom se vrátíme s reportem z léta.
1: Tak.

0: Neon Light Elevate, track, který určitě všichni moc dobře známe, protože to hraje fakt každý.
1: Ano, a ne, když se tě někdo zeptá, co je definice neurofunku, odpovím tímhle trackem. Pum, pum, pum, pum,
0: tarum. Ne, tohle je fakt neurofunk s funkem, na tom se asi všichni shodneme. Čeká nás od Neon Lightu, ještě jeden track, Living Wonderland, ale my se teďka zase ještě chvilku pokecáme.
1: No, takže zpátky k tobě, Beatko. Nějaký highlight z léta? Rozdobrali jsme tady léto, takže...
0: Já jsem se takto v rychlosti podívala na ten kalendář, vlastně, kde jsem všude hrála, protože toho bylo opravdu spousty a musím teda vypíchnout Polsko Audio River. Skvělý festival, fakt jako Poláci umí, dekorace, atmosféra, všechno minimalistické, takové eko prostě, mega se nám tam líbilo, taky jsme tam zůstali skoro o den deal. Ale samozřejmě musíme vypíchnout Beats for Love, o tom žádná, Let It Roll byl taky skvělý, konečně bylo hezky, užili jsme si ten Let It Roll tak, jak se sluší a patří a hlavně to jezero, no a samozřejmě Paradise. Dneska velká novinka, by the way, za 20 minut. Takže tune in ohledně Paradise, kde vlastně máme tu čest mít naši Trident Stage.
1: Wow.
0: No, ale my se vrhneme na další novinku a potom se vrhneme na tebe, Abíku.
1: Ano, další novinka je opět od PRDK. 31.7. vyšlo Kill the Algorithm EP, které je úplně mega super. A tohle je úplně podle mě nejvíc jako výrazný track, který fakt se zapíšu do historie neurofunku.
0: Danka bychom měli zase pozvat, ano. Si myslím. Do třetice všeho dobrého.
1: Takže pojďme se podívat na kombinaci, jak by to vypadalo, kdyby měl prdko dítě se sotou, ano.

0: Kauperdk byl fakt stupido.
1: Totalmente.
0: Než si poslechneme tuhle novinku, tak jsme tady probírali před chvilinkou naše letní highlighty.
1: No a já se zeptám teďka tebe, Abiku, jaké ty jsi měla léto?
0: Já jsem měla fajn léto, ale víc pracovní teda, než jako letní. Jako snažila jsem se užívat si aj volný čas s přáteli, s rodinou, ale byla jsem víc jako, že v pracovním modu, ale samozřejmě jsem zahrála si na pár hustých místech. Určitě bych vypíchla například hraní na Riverbaseu s Kairou a s Kamou, jako poprvé, jako Totally Spice Show. Hej, to bylo úžasné úplně, prostě zavírali jsme, takže ti lidi byli úplně rozjaření a zavírali jsme jako opener, jo, takže to bylo v 10 hodin večer, jo, jenom byste pochopili, proč byli rozjaření, že normálně.
1: A byla to denní party, proto v 10 hodin večer.
0: Ano, ale hrála jsem na Darkshireu letním a to bylo jako úplně, to byl pík všeho, jakože fakt jsem normálně po tom setu byla tak emočně roztříštěna, že já už jak jsem šla z té stage po schodech, tak jsem se úplně rozbrečela.
1: No.
0: Úplně jsem fakt neměla ani slov, jakože bylo to úplně od A do Z, tak jak jsem si to představovala a už jenom čekám, až mi pošlou záznam z videosetu.
1: Teď
0: a
1: jsem se tě na to chtěla zeptat, kdy se můžeme těšit na vydání.
0: Hele, ptá se mě pořád, furt mi lidi píšou, jakože nevěřím, že si to ještě někdo pamatuje, jak to ty život nám plyne mezi prsty se sociálníma sítěma, ale vážně se mi jednou týdně stane, minimálně, že mi někdo napíše, kdy to vyjde. A já, viděli jste snad, že by vyšel nějaký set od někoho z Darkshireu? Mm-hmm. Myslím, že si ještě počkáme. Že toho mají kluci hodně, ale věřím, že kdo si počká, ten se dočká. Jako.
1: Určitě, a i kdyby byl poslední, tak víte, jak to je.
0: Jo.
1: Nejlepší nakonec.
0: Hezky zhrnuto a my se vracíme k Neon Light Leaving Wonderland, který vyšel společně s předešlým trackem Elevate.
1: Oh yeah.
2: Listen to this fatal terror.

A teď pozor, track, na který já jsem osobně hrozně dlouho čekala, je to fakt úplně mimo víceméně můj styl i tvůj, Abiku, ale aha, tento track se jmenuje Free a je to od anglického producenta Voltage se zpěvačkou Ayana. Kdo viděl Romeo a Julie, asi tak 15 let starý film, tak bude vědět. A já už nebudu víc kecat a prostě si to užijte.

0: Jako já ten track prostě fakt můžu.
1: Jo, bylo to takové příjemné, ale nakonec si stejně pořádně zeřadíme.
2: A je to tu zas.
1: Hele, motorová pila prostě tady bude, jo. Takže my si dáme novinku od Xylima, The Revolution, která vyšla taky minulý měsíc společně na EPčku, kde měl ještě featuring s Fermem a Dischargem. A tady tenhle track prostě mi přijde, že hrál celé leto úplně všude, tak samo jak ten Neon Light, tak tohle bylo prostě úplně na každé party. I ty to hráváš.
0: Aha, jo, jo, to je super track.
1: Jo, takže tak a pak půjdeme na DJ set, takže poslední novinka.

0: Přesunuli jsme se do druhé poloviny našeho vysílání, která je většinou věnovaná DJ set, jak už nám tady dvakrát jingle řekl. Mm-hmm. Tentokrát se podíváme na vál od Forbidden Society z Beats for Love 2026. A samozřejmě, abychom to tady trošku i odprezentovali, můžeme se opět těšit na jeho label Night.
1: Aha, 20. listopadu ve Fabriku.
0: Aha, bude tam Audio Optical Secret Guest.
1: Oh,
0: pozor.
1: To budu určitě.
0: To bude Secret Guest, který se jmenuje TBA. Furt ho někde vidím hrát.
1: Hey, TBA, nejbukovanější DJ v celé světě.
0: Ano, to je jak DJ The End.
1: Jo.
0: Potom samozřejmě.
1: Ale Forbidden. Ten vždycky jenom zavírá.
0: No, přesně. Přesně. Takový prostě closer. Dále nám tam zahraje samozřejmě Forbidden Society, Pandemonium, od kterých jsme si dneska pustili dokonce i track. Náš kolega Drop Database, Rogan, Back to Back Cyborg, Antihero, Ensen a Carnage.
1: Mm-hmm, tyjo, to zní jako dobrá sebranka.
0: To bude úplně pecka party k 16. narozeninám Forbidden Society Recordings, který opět přiveze do ostravského Fabriku pořádnou porci. Jak se to řekne? Jak on to říká?
1: Klacku v kýblu.
0: Klacku v kýblu a inventury. A pořádné inventury.
1: Jo, trubka.
0: A tady máme ještě info od vedoucího rádia, že pak ještě hraje hodně kapela Changeover. Že ti taky hrajou všude.
1: Děkujeme ano. Za doplnění.
0: Takže my vás necháme trošičku zase poslouchat a za chvilku se vrátíme.

0: Jindra. Jindra se s tím teda jako vůbec nepáře.
1: Hele, jako propotila jsem tady tričko, nebudu lhat. Jde to cítit až na chodbu.
0: Už chápu, když v kanclu říkal, že jsem to tam teda hodně jako sázel. Když slyšel ten set zpětně.
1: Jako sázel, no. Zdravím.
0: Zdravíme. Za mě prostě přesně to, co se očekávalo od Jindry. Pořádné kladky kýblu počítala se inventura ve velkém.
1: Je to tak.
0: Takže přátelé, my vás necháme doposlouchat tento banger set. Uslyšíme se zase příště. Mega jsme si to tu užili teda určitě.
1: Klacky v kýblu a tak, takže a tak myslím dále. Si, že za měsíc to bude podobné.
0: Máme už teď připravené nějaké novinky, jen jsme to nechtěli hrát teďka, protože to jsou prostě věci, které vyjdou až v říjnu.
1: Přesně. No. A chtěli jsme si zrekapitulovat i nějaké věci z léta, které fakt stály za řeč, nebo za poslech, spíš protože my jsme jako toho moc neřekli dneska, bych řekla.
0: No, bylo to super, ráda jsi to zase poslechla jsi si novinky, koukněte na náš Instagram, na storičkách je vidět, jak moc jsme si to užívali.
1: Ano, přesně tak, tam backstage.
0: Mějte se krásně.
1: Skladejte básně.
0: Nebo drum and bass a vidíme se, slyšíme se zase.
1: Za měsíc.
0: Čau.

Fresh Radio. Jsme metropolitní rádio. But when it comes to-

0: co budete dělat dnes večer? Televize nebo radši soukromé wellness pod hvězdami? Party Sud Morava si můžete sami odvést, nebo vám ho dovezou až domů. A to nejlepší, už od 2000 korun za večer. Klikni na partysudmorava.cz.
1: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
2: Ha, vidíš to? Ta Honda autoškoly Chmiel už zpomaluje. Můžeme v klidu přejít přechod.
3: A jak to můžeš vědět? Tady na Ostravsku většina řidičů chodce nepouští, takže se bojím.
2: Ale ne, nemusíš mít strach. V autoškole Chmiel v Havířově tě všechno postupně a v klidu naučí. Sám jsem u nich úspěšně absolvoval.
4: Vyber si svůj kurz a objednávej na www.autoskolachmiel.cz.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, bezkýdek.cz.
1: Jmenuji se Kuba Mazuch a zvu vás na velkolepou tanečně divadelní show Love to Dance, ve které se představím i já, Adriana Mašková, Martin Prager, herec Vladimír Polívka a elita československé taneční scény. Přijďte zažít večer, na který Ostrava nezapomene. 27. září v 18 hodin v multifunkční aule Gong. Vstupenky na koloseumticket.cz. Těším se na vás.
2: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
3: Ty vogo, T-Rex!
4: Kde?
5: Ten má ale klapy.
3: Je, tam je dinosaurí mláďácko.
6: Mimino Stegosaura.
7: On chodí.
8: On je živý.
3: Hoši, velké řeště s prolískami.
9: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam.
10: A dívejte, tam je ten velký.
11: Ten má krk až do nebe.
2: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury.

jste se dočkali po dlouhých dvou letech, kdy v éteru ostravského rádia nebyl slyšet pořádný zlomený beat, je tady opět Fatal Terror Show. Fatal Terror. To nejlepší ze všech subžánrů drum and bassu v podání těch nejpovolanějších. Elvis, Sifon, Femfing a Madface. Co chceš víc? Každou středu od 7 večer na Fresh Radio.

buď fresh. Fresh. Fresh Radio CZ. Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Plné té nejčerstvější muziky.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Relax na maximum a ve vlastním soukromí. To není scrollování sociálních sítí, ale oddech a vodní masáž v party sudu. Třeba na vlastní zahradě, s partou, anebo jen romantika ve dvou. Party sud Morava si jednoduše odvezeš za autem, nebo ti ho přivezou, kam budeš chtít. Cena od 2000 korun za večer. Objednávej na partysudmorava.cz.
1: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
2: Ha, vidíš to? Ta Honda autoškoly Chmiel už zpomaluje. Můžeme v klidu přejít přechod.
3: A jak to můžeš vědět? Tady na Ostravsku většina řidičů chodce nepouští, takže se bojím.
2: Ale ne, nemusíš mít strach. V autoškole Chmiel v Havířově tě všechno postupně a v klidu naučí. Sám jsem u nich úspěšně absolvoval.
4: Vyber si svůj kurz a objednávej na www.autoskolachmiel.cz.
5: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
6: Ty vogo, T-Rex!
7: Kde?
8: Tamhle!
9: Ten má ale klapy!
10: Je, tam je dinosauří mláďácko!
11: Mimino Stegosaura!
12: On chodí!
13: On je živý!
10: Hoši! Velké řeště s prulískami!
14: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
15: A dívejte, tam je ten velký!
16: Ten má krk až do nebe!
5: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!

Nobody.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Fresh Radio. Hrajeme nejlepší old school, který znáš. Buď fresh.
1: Fresh.

0: čau.
1: Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

0: Jmenuji se Kuba Mazuch a zvu vás na velkolepou tanečně divadelní show Love to Dance, ve které se představím i já, Adriana Mašková, Martin Prager, herec Vladimír Polívka a elita československé taneční scény. Přijďte zažít večer, na který Ostrava nezapomene. 27. září v 18 hodin v multifunkční aule Gong. Vstupenky na koloseumticket.cz. Těším se na vás.
1: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.
2: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Partysud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem, nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2 000 korun za večer. Partysud Morava CZ.
3: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, bezkýdek.cz.
4: Raz, dva. Jo.

Mám fucking PDP, single action flow, ty si tereš fucking puch, víš, že nikdy nechci střílet, ti seš truth, fucking plamen z mých úst, šlehá jako tvoje hole, fucking blue blood in my veins, king.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být s Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.
1: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
2: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Party Sud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Party Sud Morava CZ.

moře, tak pojď hledat břeh. Než pustíme se a než nám dojde dech.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publiku. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši Fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily. Hey girls, the boys, superstar DJs, here we go!

0: co budete dělat dnes večer? Televize nebo radši soukromé wellness pod hvězdami? Party Sud Morava si můžete sami odvést, nebo vám ho dovezou až domů. A to nejlepší, už od 2000 korun za večer. Klikni na partysudmorava.cz.
1: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, bezkýdek.cz.
2: Jmenuji se Kuba Mazuch a zvu vás na velkolepou tanečně divadelní show Love to Dance, ve které se představím i já, Adriana Mašková, Martin Prager, herec Vladimír Polívka a elita československé taneční scény. Přijďte zažít večer, na který Ostrava nezapomene. 27. září v 18 hodin v multifunkční aule Gong. Vstupenky na koloseumticket.cz. Těším se na vás.
3: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz